0: Je tu rychlý přehled zpráv, u kterého vás zdraví Bezva. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenští kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentuře ČTK. Dva autobusy pražské integrované dopravy se u Lidic střetly ve středu ráno kolem 7:00. Samotnou příčinu nehody musí teprve policie zjistit, ale předběžně uvádí, že ke střetu mohlo dojít ve chvíli, kdy jeden z autobusů vjížděl z vedlejší na hlavní ulici. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy na rukou, nohou a také odřeniny. Silnice číslo 61 byla ve středu téměř 5 hodin po nehodě zavřená. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol nebo koloběžek. Víc už poví Klára Fajstová.
1: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
0: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníku a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. Šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto ve středu spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Basketák Tomáš Satoranský se přesouvá ze západu na východ. Po odchodu z týmu Barcelony bude působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34letý Satoranský posílil Hapoel po 4letém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vyprošela smlouva. V minulosti strávil 6 sezon v NBA. Hrál třeba za Washington, New Orleans nebo San Antonio. Jeho bývalými působišti byla i Sevilla a USK Praha. Satoranský je z přestupu velmi nadšený. Na závěr pro vás mám i počasí. V noci budou teploty mezi 19 až 14 stupni, bude převážně oblačno až polojasno. Místy může být přechodně skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Čtvrteční den bude o něco teplejší než ten středeční. Bude mezi 25 až 30 převážně oblačno až polojasno. Postupně se čekají lokální přehánky, ojediněle bouřky a večer ustávání srážek.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, zda to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zloději motorky hrozí 5leté vězení, 30 civilistů zemřelo po útoku v Íránu a pětibojař Lukáš vede světový žebříček. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Zveřejnila je na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají anebo mají jakékoliv informace, mohou se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde odcizená motorka právě je. Za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Fotovoltaika má prý největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letoška si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaikou instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí. Z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války. Tu rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Irán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, také mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Na závěr ještě počasí.

0: Noční teploty budou dosahovat maximálně 19 stupňů. Zpočátku má být oblačno až polojasno, postupně čekáme až zataženou oblohu a v Čechách místy déšť nebo přehánky. Čtvrteční den bude sahat až k 30 stupňům Celsia, převládat má oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne může být místy i zataženo. Postupně budou lokální přehánky a večer srážky ubývat.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Kvůli strážce autobusů na Kladensku je 17 zraněných. Mnichov vydal zákaz na pouštění soukromých bazénů a basketbalista Satoranský přestoupil do Izraele. Je tu rychlý přehled zpráv, u kterého vás zdraví Bezva. U obce Lidice se srazily dva autobusy. Mohlo být o trestný čin obecné ohrožení. To teď vyšetří kladenští kriminalisté, řekla to policejní mluvčí agentuře ČTK. Dva autobusy pražské integrované dopravy se u Lidic střetly ve středu ráno kolem 7 hodiny. Samotnou příčinu nehody musí teprve policie zjistit, ale předběžně uvádí, že ke střetu mohlo dojít ve chvíli, kdy jeden z autobusů vjížděl z vedlejší na hlavní ulici. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další lidé utrpěli lehčí úrazy na rukou, nohou a také odřeniny. Silnice číslo 61 byla ve středu téměř 5 hodin po nehodě zavřená. O prázdninách přibývá na Šumavě úrazů dětí. Chirurgové klatovské nemocnice hlásí v prvních týdnech školního volna až 50% nárůst. Ošetřují hlavně děti po pádu z kol nebo koloběžek. Víc už poví Klára Fajstová.
2: Chirurgové ošetřují také děti po pádu u bazénu nebo skoku z větší výšky a řezné rány i popáleniny, ať už z táborových činností nebo těch, kdy pomáhají rodičům na chatách. V posledních letech ubývá pádů z trampolín nebo stromů, tam už děti moc nelezou. Výrazně ale přibývá úrazů z elektrokoloběžek, často v případech, kdy chybí helma. Vyšší počty úrazů dětí hlásí i krajští záchranáři. Sem patří i tonutí. Základem je nepřeceňovat své síly.
1: Bavorská metropole Mnichov vydává zákaz kvůli suchu. Zatrhla na pouštění soukromých bazénů, zavlažování trávníků a čerpání vody z řek a jezer. Při porušení vyhlášky hrozí pokuta v přepočtu přes 1 000 000 korun. Šetření vodou vyzývá v posledních měsících své obyvatele řada německých měst. Kromě Mnichova třeba i Drážďany nebo Lipsko. Spolková vláda proto ve středu spustila nový informační portál, který na nízký stav vody upozorňuje. Vyhláška zatím platí do 1. srpna.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Basketák Tomáš Satoranský se přesouvá ze západu na východ. Po odchodu z týmu Barcelony bude působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. 34letý Satoranský posílil Hapoel po 4letém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. V minulosti strávil 6 sezon v NBA. Hrál třeba za Washington, New Orleans nebo San Antonio. Jeho bývalými působišti byla i Sevilla a USK Praha. Satoranský je z přestupu velmi nadšený. Na závěr pro vás mám i počasí. V noci budou teploty mezi 19 až 14 stupni, bude převážně oblačno až polojasno. Místy může být přechodně skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Čtvrteční den bude o něco teplejší než ten středeční. Bude mezi

0: 25 až 30, převážně oblačno až polojasno. Postupně se čekají lokální přehánky, ojedinělé bouřky a večer ustávání srážek.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na Rockzone 105.9.
1: Zloději motorky hrozí 5leté vězení. 30 civilistů zemřelo po útoku v Íránu a pětibojař Lukáš vede světový žebříček. Vítejte u dalšího rychlého přehledu zpráv s Bezvou. Neznámý muž ukradl v pražské podzemní garáži motorku za 400 tisíc korun. Jednalo se o krosový speciál. Policie po zloději pátrá. K dispozici jsou kamerové záznamy. Zveřejnila je na webu s tím, že pokud lidé zloděje poznají anebo mají jakékoliv informace, mohou se ozvat na policejní linku 158. Stejně tak, pokud někdo ví, kde odcizená motorka právě je. Za krádež hrozí pachateli až 5leté vězení. Fotovoltaika má prý největší boom za sebou, alespoň to vyplývá z informací Solární asociace. Za první polovinu letoška si fotovoltaiku pořídilo asi o 30% méně lidí než loni. Pokles souvisí především s čekáním na nové podmínky státní podpory. Ředitel Solární asociace Jan Krčmář doufá, že se současný trend změní.
2: Lidé by se neměli fotovoltaiku instalovat právě protože zrovna teď je drahá elektřina, ale protože elektřina, kterou vyrábí fotovoltaika, má stabilní stejnou cenu přes 30-40 let. Máte tam jenom investiční náklady a to je všechno.
1: Zájem o fotovoltaiku ale nestrácejí firmy. Více žádaná začínají být i bateriová úložiště. Ty dokážou ukládat vyrobenou elektřinu na později. Nejnovější série amerických útoků na jih Íránu má za poslední dny nejméně 30 civilních obětí. Zranění utrpělo přes 260 lidí. Z toho 222 mohli po ošetření z nemocnic propustit. S odvoláním na mluvčí iránské vlády a ministerstva zdravotnictví to ve středu napsala agentura DPA. Washington a Teherán v polovině června.

0: uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést ke konci války. Tu rozpoutali Spojené státy a Izrael v únoru. Americký prezident Donald Trump ale před týdnem řekl, že příměří je u konce. Americká strana pak útoky obnovila. Irán znovu reaguje ostřelováním amerických základen v zemích Blízkého východu a také plavidel v Hormuzském průlivu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česko se může pyšnit světovým úspěchem. Moderní pětibojař Matěj Lukeš totiž po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech v Pazardžiku a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, také mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz. Na závěr ještě počasí. Noční teploty budou dosahovat maximálně 19 stupňů. Zpočátku má být oblačno až polojasno, postupně čekáme až zataženou oblohu a v Čechách místy déšť nebo přehánky. Čtvrteční den bude sahat až k 30 stupňům Celsia. Převládat má oblačná až polojasná obloha, ráno a dopoledne může být místy i zataženo. Postupně budou lokální přehánky a večer srážky ubývat.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone. Are you digging it?

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.

0: Pak jsem i já, která se nikdy neotáčí, rozhodla, že do toho krtka vleze, no. Jinak ale docela teplo, prosím vás, jo, takže zase nemáte
1: to,
0: toho.
1: To je, no. Jako takže jako tu peřovku nechte doma.
0: Ne, jako deštníček by se asi jako hodil opravdu, nebo nějaká pláštěnčička, ale co se týče oblečení, tak hele...
1: Jenom na lehko, abyste rychle uschli.
0: Úplně mokrý šatičky, já jsem v pohodě, takže tak. Co se týče muziky, tak to jenom tak jako namátkově vám teď řeknu, že začíná Masters of Rock, o čem si řekneme víc na konci zpráv. A samozřejmě už jedou taky Colors of Ostrava, to člověk musí vědět i v 6 ráno, kdy vstane, to je důležitý. No a jinak se mrkněte na naše webovky nebo na naše sociální sítě a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Moravě řádila supercela, Argentinci si zopakují finále fotbalového šampionátu a ve Vizovicích začíná Masters of Rock. Přes jižní Moravu se prohnala supercela. Ta byla doprovázená silnými bouřkami a také kroupami. Silně zasáhla mimo jiné centrum Brna. Během večera se pak stočila dál na Hodonínsko a úplně nejhůř dopadla obec Prušánky. Tam strhala střechy ze několika domů, a to včetně místní základní školy. Starosta Zbyněk Němeček ale potvrdil, že při jejím řádění se nikomu naštěstí nic nestalo. Škody teď hlásí obyvatelé přímo na obecním úřadě. A teprve pak se ukáže, jak se s nimi obec vyrovná. Připomenu, že bouřky se můžou místy objevit i dneska, večer ale srážek ubude, no a teploty zase vystřelí až k tropické třicítce. Pražský hrad hodně táhne. Tuhle honosnou památku v metropoli loni navštívilo 9 milionů lidí, což je o 700 tisíc víc než v roce 2024. Vedoucí hradní kanceláře Milan Vašina říká, že se snaží objekt neustále zvelebovat. Cílem podle něho je, aby místo bylo pro návštěvníky co nejvlídnější.
3: To znamená, dneska máte toalety zdarma, dneska tady máte pítka, v horkém období tady máte mlžítka, ale je nemožné si nevšimnout taky těch velkých investičních věcí, které děláme, to znamená, ať to bylo čištění katedrály, dneska velká investiční akce, což byl Ústav šlechtiče.
0: Hrad za poslední 3 roky navýšil investice do oprav o 82 milionů na 344 milionů korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V Itálii padnou konečně tresty za pád mostu v Janově. Dneska o nich totiž má definitivně rozhodnout soud. V procesu je obžalováno 57 lidí, kteří jsou údajně nějakým způsobem za tragédii zodpovědní. Jsou mezi nimi bývalí manažeři firem, které se měly starat o údržbu stavby, a také někdejší úředníci ministerstva dopravy. Ti čelí obvinění ze zabití z nedbalosti, zanedbání úředních povinností, ale i ohrožení bezpečnosti dopravy. Připomenu, že část Morandiho mostu se zřítila 14. srpna 2018 a zemřelo přitom 43 lidí. Proces začal už v červenci 2022 a vypovídalo u něj na 280 svědků.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Argentiny předvedli další bláznivý obrat. V semifinále mistrovství světa prohrávali s Anglií 0-1, ale jak je jejich zvykem, nedali se. V 85. minutě dokázali srovnat a ve 2. minutě nastavení vstřelili vítězný gól. Angličané tak na druhou finálovou účast k svému velkému smutku nakonec nedosáhli. V utkání o 3. místo se v sobotu utkají s Francouzi. Argentina bude v neděli obhajovat titul proti Španělsku, které včírem nečekaně vypoklonkovalo favorizovanou Francii. Tým kolem hvězdného Lionela Messiho tak hodlá zabojovat už o 4. vítězství na světovém šampionátu. Masters of Rock je tady. Dneska ve Vizovicích startuje jeden z největších svátků milovníků tvrdého roku. A šlápne do toho rovnou ve velkém. Nejen, že se tam dneska objeví a zahraje třeba Marko Hietala nebo Dirk Schneider, ale od 10:45 v noci to spustí legendární klasičtí Halloweeni. Ti u nás hodlají oslavit i 40 let svojí existence a tak slibují velkou show plnou klasických fláků. Další program sledujte na webovkách festivalu. Dodám, že na pořádek a bezpečnost při hudebním festivalu budou v městě na Zlínsku dohlížet desítky policistů. Ti hlídají hlavně dění na silnicích, ale zaměří se také na kapsáře a zlodějčky, kteří cílí hlavně na stanující osazenstvo. Pořadatelé očekávají přibližně 20 000 fanoušků z celého světa. A teď ještě rychle to počasí, tak zpočátku by mohlo ještě pršet nebo dopršávat a odpoledne už se začne obloha roztrhávat.

0: A vykoukne i slunce a teploty budou hodně vysoké. Běžně vystoupí až na 30 stupňů, na jižní Moravě dokonce bude až 32.
1: A bacha v dopravě, protože ty silnice jsou mokrý a bude to možná někomu klouzat, že jo. D10 sjezd na Bezděčín, to je 40. kilometr na Turnov, narazilo osobní auto do dopravní značky. V Českých Budějovicích Dobrovodská ulice, 3 osobní auta.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Pustíte Halloween normálně, Zuzana se tady začne normálně kroutit, začne šatičkama
0: ze strany na stranu.
1: Máme tady sušičku, hezký ráno, 6.06.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A podíváme se na ty silnice krásný, jak to vypadá aktuálně. V Českých Budějovicích Dobrovodská ulice, pozor, 3 osobní auta v sobě. Příjezd do Opavy směrem od hraničního přechodu Sudice. Tady jsou záchranné složky u nehody 2 osobních aut. A ještě připomenu D10 u sjezdu na Bezděčín, 40. kilometr od Prahy na Turnov, osobní auto v dopravní značce.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň, chtěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Já vím, že byste chtěli, aby tam byla Česká republika ještě a zazvali jste si třeba... Ale kulový, naši už jsou dávno doma, jak to tam vypadá, ví Zuzana, hezky ráno.
2: A zase můžou na dovču a užívat si nějaký koupáníčko, caktáníčko, že jo, chudáci, Argentinci nemůžou, ale smutný z toho určitě nejsou, hlavně Lautaro Martinez je v sedmém nebi. Tenhle argentinský fotbalista, který včera v semifinále proti Anglii střelil vítězný gol, naprosto propadl svým emocím. 28-letý kanonýr Interu Milán se v rozhovoru svěřil, že na podobný okamžik čekal celý život. To, že přijde zrovna ve včerejším zápase s Anglií, prý věděl ještě předtím, než začal. Seděl údajně na lavičce a nějakou chvíli před příchodem na hřiště řekl svému kolegovi Alexisovi McAllisterovi památnou větu: dneska dám gol. No a jak to dopadlo? Nejdřív poslal Anglii do vedení v 55. minutě Anthony Gordon, v závěru ale nejdřív srovnal Enzo Fernandez a ve druhé minutě nastavení rozhodl hlavou právě Martinez. Argentinci tak můžou pořád obhájit titul, ve finále se v neděli utkají se Španěli.
0: Radio Rock Zone.
1: A co to znamená pro mě? Nesázet, protože já bych vždycky vsadil a on vyhraje ten druhej. Takový ne. 6.32.
2: Já bych řekla sázet a říct mi, jak sázíš.
1: Jo, takhle, že půjdeš proti mně.
2: Tak.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jdeme se podívat do Vsetína, Zašovská ulice na křížení s Boženy Němcové, dvě osobní auta. Z Jaroměře na Náchod u Dolan, pozor, je tam odstavený auto a D1 na Ostravu, je to sjezd na Přerov, 282. kilometr zasahují hasiči u požáru osobního auta.
0: Rockzone, počasí.
1: A trošičku ochlazení přijde ke konci týdne. Vy dneska samozřejmě očekávejte, že ty teploty se budou pohybovat nějakým způsobem v rozmezí mezi 25 až 30 stupni. Na Moravě to může být 32. A bude oblačno až polojasno.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: čtvrtek, to je takovej malej pátek, 6.45, dáme si ještě Saxon.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: A my pro vás připravujeme další dopravní servis. Samozřejmě, jdeme na to. Čtvrtek, 16. července.
1: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
0: Jakube, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Pozor v Praze na 5. května na cestě do Brna za sjezdem z jižní spojky, kde levý pruh blokuje nehoda osobáku. Čekejte tam silnější provoz. Kvůli zúžení očekávejte ucpanou východní část Pražského okruhu na cestě do Štěrbohol před Běchovicemi. Ucpává se také Kbelská do Hloubětína, kde probíhají rozsáhlé opravy. A bouralo se na evropské z centra u vozovny Vokovice. I tam očekávejte silnější provoz. Z Global Assistance Kuba.
0: Díky. V Českých Budějovicích Dobrovodská, nehoda 3 osobních aut, ve Vsetíně Zašovská, Boženy Němcové 2 osobní a ještě v Židenická ulice v Brně, na Židenice sjezd na Provazníkovu se srazila 3 osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
13: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

Tak Hardfaj taky vydali nový album s kobárem na obalu. Jmenuje se Sweeting Someone Else Fever. No a my samozřejmě máme taky horečku, ale teďka s pravodajskou. Zuzana se nám tady potí, normálně vymyslela takový zprávy, že budete normálně zírat. Hezký ráno, Luboš, Cedric, Carmen slaví svůj svátek. Venku teploty aktuálně 18 stupňů.

0: jinýho, jo, pánové.
1: Myslíš ty hadičky, že ty ne. Masters of Rock začíná, Colors of Ostrava pokračuje, to jsou důležitý zprávy a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hasiči na Moravě likvidovali následky bouřek, v pražském Karlíně zase jezdí tramvaje a schodiště mají nové album. Hasiči na jižní Moravě měli napilno a vlastně někde pořád ještě mají. Nejenže se tam večer prohnaly bouřky, ale v Brně se navíc objevila i menší supercela. Právě tam museli jednotky odčerpávat vodu ze sklepů nebo ze zatopených ulic. Déšť a bouřky se na večer prohnaly také jihovýchodní částí kraje a zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Nejhůř na tom byly v Prušánkách, kde bouře uvolnila izolaci střechy na základní škole. V okrajové části obce se navíc uvolnily taky cihly i ze štítu řadového rodinného domu, posléze popadali na vedlejší dům a poškodili i jeho střechu. Další bouřky se v kraji objevily dneska ráno. Kromě obav ale vzbuzují i radost pro velkou část kraje, totiž znamenají dlouho očekávané zavlažení vyprahlé země. Pražanům se zas trochu uleví. Konečně totiž začaly jezdit tramvaje v Karlíně. Ty se zastavily ve směru na Palmovku kvůli vedrům, které rozstavily asfalt vedle kolejnice. Ten se pak dostal i do podvozku a brzdového systému dvou tramvají. Pracovníci pražského dopravního podniku vozy stáhli a postupně asfalt z kolejí odstranili. Asfalt se roztekl do kolejí také na pražském Čechově mostě. Tam oprava trvala několik hodin. Děti a fast foody, to je věčné téma. A platí to i na Slovensku, kde mladí a ještě mladší jídla z nich prostě milují. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním. Jehož výsledky prozkoumal i náš slovenský zpravodaj Josef Balko.
3: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
2: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Tour de France dává možná poslední šanci spurterům. Dnešní 12. etapa odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt a povede do města Chalon-sur-Saône. Cyklisty na ní čeká skoro 180 kilometrů a 3 vrchařské prémie. V čele průběžné klasifikace pořád trůní Tadej Pogačar ze Slovenska. Ten má víc než 3,5-minutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. Pokud by Pogačar nakonec vyhrál, bylo by to pro něj už po třetí po sobě a po páté celkově.

0: Skupina Nahoru po schodišti dolů Bend, nebo dneska jenom Schodiště, má na kontě lahůdku. Pod značkou Galen vyšla kolekce unikátních záznamů z 80. let minulého století, nazvaná Kyselá prdel. Jejím znakem je hlavně ironický pohled na každodenní realitu normalizačního Československa, absurdní humor a texty s vlastní literární hodnotou. Obsahuje 50 dobových nahrávek na dvou CDčkách. Jde o záznamy z domácích zkušeben, poloilegálních koncertů i pokoutného nahrávání v redutě. A hurá na počasí, dneska bude oblačno až polojasno, i když mnohde to ještě v tuhle chvíli nevypadá, protože dopoledne budou ještě doznívat nějaký ty přehánky a deště. Postupně se ale odpoledne vyskytnou zase lokálně, takže nepočítejte s tím, že i domů dojdete suchou nohou a večer už se vyjasní snad úplně všude. Co se týče teplo, tak ty budou ryze letní, až bych řekla tropicky letní, vystoupají v mnoha místech na 30 stupňů, na jižní Moravě dokonce až na 32 a v tisíci metrech na horách bude těsně na 20.
1: A hurá na silnice, nějaký Turek to vzal na D35 u Svitav na 198. kilometru směrem na Litomyšl do Svodidel. Další Skutné hory na Pardubice za Novými Dvory do dalšího osobáku, takže tam jsou dvě osobní auta, je tam omezení provozu a osobní se zvěří mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ať zní cnu země, zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Ozzy Osbourne za námi, 7 hodin 21 minuta.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jste chtěli vědět, jak se jede, že jo, teďka aktuálně. Tak jedna kolona je od Černého mostu na Kbelskou, takže tam snad vůbec nenajíždějte. Kubo, co víš?
2: Ahoj Mišáku, krásné ráno. Dopravní omezení komplikuje průjezd na východní části Pražského okruhu směr Štěrboholi před Běchovicemi. Počítejte tam s kolonou. Na nehodu osobáku s nákladňákem stále pozor na Evropské ulici z centra u vozovny Vokovice. Doprava tam zpomaluje. A ucpaný je příjezd do Prahy z Chomutova zhruba od 5. kilometru D7. Z Global Assistance, Kuba.
0: A připomenu tu Novopatskou na Letňany kvůli omezení na Kbelské, kolona od Černého mostu D35 u Svita na Litomyšl, 198 km osobák ve Svodidlech, z Kutné Hory na Pardubice za Novými Dvory dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: formě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Brainstorm za námi a dneska na programu na Masters of Rock ve Vizovicích. Doufám, že bude přát počasí taky Brainstorm od 15 hodin. A když se podíváme dál, tak King Satan, taky Erasmus, In Flames, Ordin Ogan. Tak to je program pro dnešní den. Jinak po 9 hodině, v každý hodině jedna pecka, aby jsme si připomněli tenhle ten festival.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Ano, já obrátím malinko list od muziky, budeme se věnovat kopačkám chviličku a řeknu vám zajímavou informaci o Judu Bellinghamovi. Ten totiž prodělal v Americe řepku v blikanec. Ano, je to tak. Hvězdný anglický fotbalista asi neunesl včerejší porážku svého týmu od Argentiny, se kterou v semifinále šampionátu prohráli Angličané 1-2. A nebo se prostě nechal vyprovokovat a ušil si pořádný kabát z ostudy. Záložník Realu Madrid po závěrečném hvizdu knokautoval slavícího argentinského náhradníka Valentína Barsu. Pravda je, že ten naběhl po výhře Argentiny přímo před zdrcené fotbalisty Albionu a poskakoval tam radostí jako smyslů zbavený. Ale i tak to měl 23-letý Bellingham ustát. Neustál. Mírně podrnčenému soupeři prostě jednu vypálil a šel pryč. Před fanoušky pak emoce už nezvládl vůbec a rozbrečel se. Třeba bude po sobotě zase veselejší a přestane rozdávat facky. Záleží hodně na tom, jak dopadne souboj o třetí místo, ve kterém se Anglie postaví Francii.
0: Tak ono to stejně dopadne tak, že prohlásí potom, že mu vlastně zachrání život. Nebo zachránil život, že jo?
2: Au.
0: No.
2: Au.
0: Bum.
2: Jdi pryč, nech toho.

0: a po dovolené je Tomáš, takže ten s vámi bude po 9. hodině. Samo sebou, teď máme 7 hodin 40 minut, takže do té doby času ještě dost, ale můžete klidně psát na song@rockzone.cz, pokud byste chtěli slyšet nějakou pecku podle vás, takže ty hudební typy přinášíme, nebo přibíráme už teď. Jedeme dál, někam se pozvem. V Čerčanech se v sobotu bude konat super akce pro milovníky motorek. Bude se tam konat Pilníkovo pozdní odpoledne, slaví 20 let. A budou tady jednak adrenalinové kousky, airshow Martina Šonky. Začíná se v pravé poledne a skvělá atmosféra tady bude. Samozřejmě zábava pro celou rodinu a navíc všechno započnou divoký Bill. Jinak, kdyby náhodou, tak vás pozvu za benzínem taky na Hanou, je to na zámku Mořice, kde bude v sobotu sraz historických vozidel, takže netradiční sraz, který se uskuteční právě tady na nádvoří zámku. Je to jedinečná akce, která propojí lásku k historickým automobilům, ukázkou řemesel s podporou smysluplného projektu záchrany a obnovy historické sýpky Mořice. Takže zase pro změnu uděláte něco taky pro dobrou věc. No a kdyby náhodou, tak v Liběchově budou ochutnávky rybích výrobků, ryb, žabích stehýnek, raků, kapřích hranolků a jiných tradičních a nových specialit. Nebudou chybět ani práví uzení úhoři nebo gyoza, krevetové knedličky. Je to 5. ročník rybího koštu v rybářství v Liběchově. No a budou tady živé kapely, skákací hrady, místní vinaři. No a nejlepší čas na návštěvu je kolem 14. hodiny.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a nejlepší čas na to si taky říct, co se kde děje. Bělohorská ulice, je to na Mariánce, směrem do centra, je tam nehoda, zdržíte se nárazově. D11, 60. kilometr na Hradec, je tam poruchaný osobní auto. No a Pražský okruh u sjezdu na Lochkov, 14. kilometr k letišti, je tam poruchaný vozidlo v prostředním pruhu. No a samozřejmě kolona, směr k Blská, ven z Prahy, takže užívejte.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. Po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: pouhých 21 minut stačilo k tomu, aby Queeni ovládli celý svět na festivalu Live Aid ve Wembley. 41 let to bylo 13. července. No, pojďme na silnice, 7 hodin 49 minut. Informace má pro vás samozřejmě Kuba.
1: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Praze na Bělohorské ulici do centra u křižovatky s Liborovou boural osobák. Provoz je omezený částečně. Stále pozor na Evropské ulici u zastávky MHD vozovna Vokovice z centra, kde v pravém pruhu bouralo osobní auto s nákladním. Ucpaný už je Nuselský most směrem do centra a ucpává se také Novopatská před Kbelskou kvůli omezení. Z Globá si stán z Kuba.
0: Trasa z Kutné hory na Pardubice za Novými dvory, 2 osobní auta, 3 osobní auta, to máme za mostem přes Moravu v Uherském Hradišti, což je Velehradská třída, a Židenická v Brně na Židenice, sjezd na provozovníku, tady bacha, 3 osobní auta.
2: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: No a my jsme tady zase 7 hodin 58 minut, začal festival Colors of Ostrava, ale taky začíná spousta další muziky. Kam vydat se za muzikou? No, Zuzano, pověs, napověs.
1: Tak to největší si samozřejmě řekl, protože Masters of Rock, to je obrovská bomba.
0: Já jsem mluvil o Colors of Ostrava, to nevadí.
1: Jo, opravdu?
0: No.
1: No tak vidíš, to je
0: taky
1: bomba.
0: A ty mě vůbec neposloucháš.
1: Ale poslouchám, ale to je, slyším, co chci, že jo, jsem ženská. Takhle to prostě chodí. Mně se líbí Masters of Rock. A tam já vás teda pozvu, když to teda neudělal tenhle člověk tady. Nechápu.
0: Ale vykašli se na zprávy, pojď, já ti dám 5 kilo, jdeme někam na kafe.
1: Jo, to bychom měli, no, to bychom měli, ale na zprávy se nevykašlem. Mám důležitý informace. A ještě předtím teda ta pozvánka, aspoň nějaká, kdybyste náhodou nemířili do Vysovic nebo do Ostravy, protože tam je hodně lidí, ne každý to jako má rád, tak můžete v Praze do Rock Cafe, kde dneska hrajou Jetty a Breakout, no, nebo v Brně v kabinetu jsou Poison, Ruin, Sněť a Kjen. To je jenom takový dva malý tipy. Samozřejmě hodně vás je na festiácích, hodně vás i bude na festiácích, a protože ještě jeden festiáček vám tady nakousnu za chviličku, tak jdeme rychle na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jižní Morava bojuje s následky krutých buřin. Hasiči z Česka dorazili do Řecka a ve Valmezu spojili skvělou muziku s dobrým gulášem. Na jihu Moravy zle hřádily bouřky. Největší škody po nich hlásí Prušánky na Hodonínsku. Supercela ale pořádně zaškodila i na Břeclavsku. Situaci tam sleduje náš redaktor Honza Čada.
3: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel řádili vítr, kroupy a líjavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly i některé rodinné domy. Hasiči vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a polích. Řádění bouřky dalo neblahé lze vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo v sousední Moravské Vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup. Jan Čada, Jižní Morava.
1: Čeští hasiči už jsou v Řecku. Tým o 22 lidech se zapojí do akce hned dneska. Na Peloponeském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Na pomoc proto má 10 svých aut a také 3 cisternové stříkačky. V Řecku stráví stejně jako před rokem 4 týdny, při

0: pacient sám, jenom pokud toho nebude fyzicky schopen, může mu ji dát lékař nebo zdravotní sestra. Týká se to ale jenom tělesných nemocí. Ty psychické nejsou v tomto ohledu relevantní a pacienti s problémy duše o eutanázii požádat nesmějí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Sára Bejlek je v Aténách ve čtvrtfinále. Česká tenistka se tam dostala přes Rakušanku Lili Tagerovou, kterou porazila 2x6-2. V dalším kole narazí na vítězku zápasu mezi nejvýše nasazenou Klarou Tolsonovou z Dánska a Italkou Marianou Tonaovou, který se rozehraje nejdřív dneska odpoledne. Bejlek ale nemusí zůstat z Češek ve čtvrtfinále sama. Dneska ji můžou doplnit ještě Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. První se utká s francouzskou tenistkou Carol Moni a druhá s běloruskou Alexandrou Sasnovičovou. Chcete si užít 3 dny guláše, kapel a taky Valašska? Tak to musíte na Gulášfest do Valmezu. Na fotbalovém stadionu se tam tahle parádní akce rozjíždí už dneska, kdy vystoupí třeba Status Quo CZ, Reflexy, ale hlavně 20 minut před 9. jemnost páni Trautenberci i s největším kancem brevíru. Další dny vás čekají mimo jiné Alcohol, Crayson nebo Portless. Navíc tam ale můžete ochutnat z víc než 30 druhů parádního guláše, jehož si nově můžete dopřát jenom degustační porce za 100, abyste stylu ochutnali co nejvíc. Lístky na 3 dny stojí 400, když ale přijdete jakýkoliv den do 3 odpoledne, jdete zadarmo. A hora na počasí to máte taky zadarmo, aspoň tu předpověď, když na Jižní Moravě zadarmo zcela jistě nebylo. Dneska čekejte oblačno až polojasno, postupem dne by se mohlo to nebe více protrhávat a sem tam občas vykoukne i slunce. Místy ale musíte pořád ještě počítat s nějakým tím vlahým deštěm nebo i menší bouřkou. A co se týče teplot, ty polezou hodně nahoru, na Jižní Moravě se dostanou až k 32, jinak tak zhruba ke 30.
2: No jinak kolony a zase kolony. V Karlových Varech Studentská ulice na křižovatce se Svatošskou, osobní auto do sloupu. Na Mělnicku v Neratovicích hraniční je to u železničního přejezdu 2 osobní auta. Na Táborsku výjezd z Jistebnice na Drahnětice, osobní auto s pracovním strojem.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: 8.04, tak pěkný ráno a když se podívám na rtuť teploměru, aktuálně 19 stupňů.

0: Running Free a Samosebou Iron Maiden. No, 8 hodin 19 minut, jdeme za Lubošem, za některým.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A řekneme mu, kudy nejezdit. Kubo, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze na jižní spojce na Lanovém mostě směrem na Černý most boudala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v kilometrové koloně. Na jižní spojce očekávejte zdržení také směrem na Smíchov, konkrétně od Krče přes Barandovský most ke Smíchovskému tunelu. V Bělohorské ulici do centra u zastávky MHD Mariánka došlo k nehodě. Očekávejte tam zdržení do 5 minut. A ucpaný je tradičně Pražský okruh, momentálně od Jesenice po Barandov. Proti směru vázne doprava před Ořechem. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Na Chrudimsku přibylová, pozor, bouralo tam osobní auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
10: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Tak Insania nebude out, protože zahrají dneska v areálu Zahrada v Hořicích v rámci festivalu Legends Rock Fest 26, ale společně s nima třeba Alice, Arakain, Doga, Komunál, Kohout Plaší, Smrt, Škvor, Valda Genka, spousta dalších kapel. No a my jdeme kam? My jdeme na Čutes.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
2: No my jdeme, ale trenér Anglie, aby se bál vylézt na ulici. Tomase Tuchela cupují na cáry nejenom fanoušci Albionu, ale také všemožní experti. Ti dokonce mluví o naprostém selhání a trenérské katastrofě. Anglie totiž prohrála v semifinálovém zápasu s Argentinou až na samém konci. Dlouhou dobu vedla 1-0 před závěrem regulérní hrací doby, ale Argentinci srovnali a v nastavení pak svého soupeře dodělali. A bývalí angličtí hráči nenechali na Tuchelovi nit suchou. Podle nich tým špatně vykoučoval a nedupal na to, aby se Anglie snažila hned po prvním dát i druhý gól. Podle bývalého útočníka Wayna Rooneyho to bylo naprosto špatné rozhodnutí, které zemi stálo finále. Někdejší gólman Joe Hart zase pronesl, že Tuchel podle něj nevěřil týmu, že by se mohl do branky ještě trefit, a tak ho raději nechal bránit, což byl průšvih. Tuchel sám říká, že po prohrané bitvě je každý generál a mnohý pak usedne na tu nejchytřejší lavičku, ale on prý dělal, co mohl, a jeho svěřenci jak by smet. Jenom to tentokrát nestačilo.
1: Radio Rock Zone.
0: Cranberries 8:30.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak asi nemusím říkat, sledovat to, co je před vámi, taky občas to, co je za vámi. D4 na Prahu, pozor, 35. kilometr. Je tam auto ve svodidlech, ve Svativách, ulice Richarda Cloudy, na křižovatce s Dimitrovovou, osobně to s nákladním, a Borgesova v Brně, za Královopolským tunelem, osobách s nákladním. Vějte samozřejmě opatrně, pojďme ještě do Prahy, ulice v Korytech, dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Počasí, jaký bude počasí? Tak bude. Tak já vám to řeknu, bude oblačno až polojasno, ale teploty poměrně vysoký, 25 až 30, ale bude zataženo a doznívání deště nebo přeháněk. Jinak v noci na pátek očekáváme oblačno až polojasno, ty teploty nám tam klesnou na nějakých 18-19 stupňů, ale teploty i v pátek 25 až 30 a bude oblačno až polojasno.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak Aerosmith vydali taky průlomový album Legendary. No a navíc ještě 40 let Walk This Way z Randy MC. Možná sběratelé samozřejmě, kteří nás teď poslouchají na Radio Rock Zone, mají a nebo zachytili zprávu teďka a budou pátrat, kde se to dá sehnat. Nic, ode mě naprosto všechno, protože s váma už Tomáš. Podíváme se samozřejmě na to, jak se jede. Dám vám ještě Def Leppard nebo Travis. No a zítra zase úderem 6. hodiny.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak Jakube, co víš?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze počítejte s komplikacemi v okolí rekonstrukce Kbelské ulice. Na Novopatské čekejte zdržení od D10 a v protisměru tedy od Ústí nad Labem na Cínovecké. Popojíždí se na trase Černý most Štěrboholy. Ucpaná je také jižní spojka a Baranďák na Smíchov od Krče. A na jižní spojce na Lanovém mostě na Černý most bourala dvě osobní auta. V místě doprava zpomaluje. Z Global Assistance, Kuba.
0: Ve Strašnicích ulice k Rybníčku mu křižovatky s Kolodějskou je tam nehoda, bacha, omezení. Příjezd do Prahy po D5 se směrem od Razvadova. Počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 6. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Tak šťastnou cestu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Teď ono, jak se to tady, že jo, počkej, čudlík doleva, dolů, napravo. Nazdar, krásný ráno, čtvrtek 16. července, hezky nám tu prší, no. Tak to my samozřejmě dovolenkáři lehce posy nemůžeme odpustit, okomentovat. Zdravím vás z pobytu, až bych řekl lázeňského typu. Alkohol měli, moře taky, sluníčko taky, Luboš, Cedrik a Carmen, přičem Cedrik se to asi čte, mají dneska svátek, můj bubeníček Adam má dneska narozeniny, Myšák je nejlepší pečovatelka o domácí mazlíčky, kdybyste potřebovali, to já na něj prásknu, má rád vizourka, no a Zuzik s věčně krásnou dobrou náladou, ano, slunce naše jasné.
1: Ano, prosím pěkně jablečního v tuhle dobu.
0: Ano, říkal jablečního. Mi a pozor, ano. A teď z něj dokonce vypadlo, že nějaká borůvečka, nebo co, že si objednal ještě nějakou jinou příchuť, nebo brusinka, nebo... No, to řekni.
2: Ostružina.
0: Jo, ostružina, ty a to zní dobře. Ty já mám rád v jakýkoliv formě. Budeme degustovat spolu. Tak, teď už pojďme samozřejmě na daleko důležitější věci, jsou tu zprávy.
1: Ano, jenom bych chtěla dodat, že pokud byste to špatně pochopili, tak ostružiny ani jabka nenoste. Jde o to tekutý, jo, hlavně.
0: Musí to téct.
1: Jo, tak aby jsme si rozuměli, když tak s ním přiběhněte, kluci vás rádi uvidí, já se jim budu smát potom, takhle veselý to tady bude. No a když jsi zmínil toho jednoho tvýho blízkého oslavence, tak já k tomu přidám ještě Fatboy Slima a pak svýho blízkého Michael Flatley, tanečník, taky slaví narozeniny. Tak, co se týče muziky, můžete vyrazit, mrkněte na naše webovky, na naše sociální sítě. Samozřejmě nejvíc vás bude asi na Masters of Rock a taky na Colors of Ostrava, to je jasný. Tak si tam buďte, užijte si to a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Česko dopadnou další bouřky. Ve Vizovicích začíná Masters of Rock a příští hokejový šampionát nabídne velkou lahůdku. Bouřky ještě nedávají naší zemi vale. Můžou se tu vyskytnout ještě dneska, ale i zítra. A místy je meteorologové čekají zase hodně silné. Česko ovšem bude bojovat po tyto dva dny i s horkem. To pohltí většinu část Moravy, ale také Slezsko a Polabí. Teploty při něm vystoupají až k 33 stupňům. Na víkend se pak ochladí někam k 25 a deště a bouřky už budou jenom ojedinělé. Ve Vizovicích na Zlínsku bude

0: Pořadatelé očekávají příjezd zhruba 20 tisíc fanoušků. Na jejich bezpečnost a také na dodržování pravidel budou dohlížet desítky policistů. Ti mají hlídat i stanové městečko. No a festivalem budeme žít i u nás. Máme totiž den s Masters of Rock, čili každou hodinu uslyšíte některou z kapel, která se ve Vizovicích objeví. Milovníci domácích mazlíčků už se od příště budou brát jenom v Ekvádoru. Tamní svatby jsou totiž naprosto pet friendly. Nejenže se jich vaši chlupáči, opeřenci i šupinatci můžou bez problémů zúčastnit, ale oni tam na ní smějí jít i za svědky. Úřady totiž dneska umožňují, aby byly na smlouvě kromě podpisu novomanželů a lidských svědků také otisky tlapek nebo kopítek a možná i rybích ploutví. Ty sice nemají úplnou právní platnost, pro lidi uzavírající manželství mají ale citovou hodnotu a proto je to důležité. Od května, kdy pravidlo vešlo v platnost, využilo této možnosti přes 50 párů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká parádička. Šampionát asi otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Tento celkem sympatický záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Já jenom nenápadně připomenu, že první fáze prodeje vstupenek na šampionát začne už dneska v poledne. A vědět byste měli i to, že Česko se ve své základní skupině B střetne s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a s Maďarskem. Poslední album Soundgarden vyjde v roce 2027, tvrdí to aspoň kytarista skupiny Kim Thayil. Dílko bude podle něj obsahovat nahrávky zesnulého zpěváka Chrise Cornella, který zemřel v květnu 2017. Práce na projektu, který kapela zahájila už před několika lety, v tuhle chvíli prý pokračují, ale za rok bude hotovo. A copak? No, Thayil nevyloučil možnost, že by skupina po vydání alba vyrazila i na turné, aby ho podpořila. Kdo bude stát za mikrofonem, ale neřekl. Počasí už jsme mluvili, tak to shrneme dneska dopoledne oblačno zataženo, odpoledne polojasno, večer zase nějaký ten deštník a teploty vysoké 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
2: Děkujeme pěkně, já přihodím ještě v rychlosti dopravu na trase z Plzně do Karlových Varů. Před omezením u Toužimy se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolona, počítejte se zdržením. No a ještě D4, 35,5 km směrem od Prahy na Příbram, narazilo osobní auto do svodidel, je tam omezený provoz, kolona se zatím netvoří. Pojďme tedy za muzikou, dáme si nějaký legendy, mám pro vás Whitesnake, ovšem taky Black Label Society nebo Kabát a přeju ještě jednou krásný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Inu, čas na informace z dopravy, trošku podrobněji, 9.22. Tak, vypadá to následovně, dejte pozor na dálnici D1, 101 60. km ve směru do Prahy stojí porouchaný kamion, na dálnici D1 283 km ve směru na Vyškov, taky porouchaný kamion, tak jsou tam lehké komplikace s tím, minimálně, ať o tom víte. No a teď taky Kuba přináší informace, jak to vypadá u tebe, Kubo.
2: Ahoj, to mé pěkné ráno, bouralo se na Radlické ulici v Praze na příjezdu na Smíchov u křižovatky s ulicí ke Koulce. Postojíte si tam nárazově v koloně. Další nehoda přikáží ve Strašnicích na Průběžné ulici směrem od Vršovic u křižovatky s ulicí v Korytech. Na další dopravní nehodu pozor na Jeremiášově ulici u křižovatky s Bavorskou u Rozvodovské spojky. A stále zůstává ucpaná jižní spojka a Barandák na Smíchov, nebo také Pražský okruh na cestě k letišti v úseku Jesenice Barandov v protisměru před Ořechem od Zličína. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Rockzone, počasí.
1: Jdem to omrknout, aktuálně 20 stupňů, polojasno, no nad náma teda spíš slušně oblačno, on ten dnešek bude víceméně oblačný než polojasný, postupně se vyskytnou lokálně přehánky, ojedněle i bouřky, večer budou opět srážky ubývat. Teploty 25 až 30, jižní Morava na 32 stupních, v noci se to bude motat kolem 19, no a pátek bude opět oblačný až polojasný, přechodně zataženo, zpočátku taky lokální deště, teploty stále příjemných 25 až 30 stupňů, Morava a Slezsko 33. Mám pro vás další kusanec od Halloween, protože startuje Masters of Rock, no a dáme si taky Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
3: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Festiáky, festiáky, to je jasná věc. Masters of Rock startuje, tedy Vizovice, klasika, legendy jako Halloween, dnes taky třeba Kissing Dynamite, Marco Hietala, a tak dále, spousta prostě muziky. Stejně tak spousta muziky v Ostravě, tedy kousek vedle, Colors of Ostrava, dnes třeba Lenka Dusilová, nebo taky The Libertines, to konkrétně v Dolních Vítkovicích. Tak, Kabinetu Muz, Brně, Poison Ruin a Sněď a taky Kin, zdá se, že Praha, Aerosmith ve Vagonu a Jet 8 a Breakout v Rock Café, tyhle ty dvě klubovky. Já už mám pro vás Ghost.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Prostá klasika od Rolling Stones, krátce před 10. hodinou, samozřejmě jen připomenu slovy klasika, dokud ještě vydávají hudbu Rolling Stones, svět je naprosto v pořádku. Čímž tedy doporučuji nový album Stones. Yeah,
1: yeah. Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a teď ještě v rychlosti doprava. V Praze v Libušský u křižovatky s ulicí v Lužinách bouralo osobní auto s dodávkou. Projedete s omezením za Královicemi směrem na Sibřinu. Se srazila dvě auta. Taky omezení v místě. No a v Chomutově v Bezručově ulici na křižovatce se Zborovskou se srazila dvě auta. Počítejte s omezením.
1: Rádio Rock Zone.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Něco málo do 10. hodiny, tohle byly Case the Elephant, ladíte rádio Rock Zone, krásný. Asi už dopoledne vám přeje Tomáš Frede, je tady taky Zuzka, pojďme si dát další zprávy, ahoj.
1: Krásný, hezký dopoledne, tak já vám musím připomenout, že dneska je světový den hadů, takže si na ní můžete pěkně zasyčet. Dneska je to povolený a vůbec nikomu to nevadí. Myslíme hady zvířecí, hady lidské, neoslavujte prosím pěkně jejich víc, ale nezaslouží si to. Co si zasloužíte vy, určitě nějaká kulturní pozvánka, tak vězte, že druhým dnem pokračuje festival Colors of Ostrava, kde jinde než v areálu Dolních Vítkovic. Dneska jsou hlavní hvězdou asi The Libertines, na který se mnozí těší, ale zahrajou třeba taky Monika Načeva Midnight nebo Lenka Dusilová. Druhá pozvánka nemůže mířit jinam než do Vizovic, kde startuje pro změnu Masters of Rock, což je taky obrovský festiák, takový tvrdší až metalový muziky. Dneska prožíváme den s Masters of Rock, takže o něm určitě ještě hodně uslyšíte a tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně na spáleništi pořád fůra práce. Německá extremistka Liebichová půjde do mužského vězení a argentinští fotbalisté se při oslavách výhry utrhli ze řetězu. Rozsáhlý požár budovy ve Zlíně hasiči pořád likvidují. V bývalém baťovském továrním areálu horečně pracují už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Jak dlouho ještě zásah potrvá, neumí zatím nikdo říct. Plné ruce práce mají v tuhle chvíli ale také kriminalisté. Ti v souvislosti se zjišťováním příčin požáru vyslýchají svědky. Celou událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5 let vězení. Česko dostalo na summitu v Ankaře diplomatický výprask. Tvrdí to aspoň prezident Petr Pavel. V exkluzivním rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz vyjádřil obavy o naši důvěryhodnost před spojenci v NATO. Podle naší hlavy státu na summitu nepadla přímá slova o tom, že jsme černou ovcí Severoatlantické aliance. Přesto je prý ale jasné, že kritika směřovala na nás.
3: Donald Trump použil ve svém vystoupení terminologii, že všichni spojenci až na specifické výjimku pochopili význam zvyšování obranných výdajů. To není tak, že vám někdo řekne, vy jste to prostě udělal špatně. Tam se to řekne, že to nebyl špatný výkon, ale jsou tam určité výzvy, na které bychom rádi upozornili.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka takovou interpretaci odmítá. Serveru iDnes.cz řekl, že je prezident Pavel buď dezorientovaný, nebo vědomě lže. Marla Svenja Liebichová půjde do mužské věznice. Rozhodl o tom soud v saském městě Chemnitz. Německou pravicovou extremistku, zadrženou v dubnu v Česku, odsoudili totiž původně ještě jako muže k roku a půl ve vězení. Sven Liebich si teprve poté úředně změnil pohlaví. Aby ona nemusela nastoupit k výkonu trestu, utekla za hranice k nám, ale policisté ji tady dopadli a včera i české úřady vydali do Německa. Za mříže jde mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a za urážky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Argentinští fotbalisté sice vyhráli, ale mají také z ostudy kabát. Svoje vítězství nad Anglií v semifinále mistrovství světa, kdy v závěru otočili zápas na 2-1, totiž oslavili hodně kontroverzně.

0: nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Pokračuje Saša Ptáčková.
1: Elegantní lékařka Ingrid provádí v zapadlé komunistické nemocnici 80. let sterilizace romských žen, aniž by plně chápali jejich důsledky.
2: Cikány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvoje hryzaní.
1: Sterilní rutinu ale naruší přátelství s bezprostřední sanitářkou Agátou.
3: Šla mi jedna matka a vůbec nevím, co mám spravit.
1: To Ingrid přiměje otevřít oči a začít zpochybňovat krutý systém, kterému do té doby slepě sloužila.
0: A nakonec ještě počasí, tak v tuhle chvíli můžou ještě na některých místech doznívat deště nebo přehánky odpoledne, ale už počítejte s oblačnou nebo polojasnou oblohou a teploty můžou vystoupit místy až na 32 stupňů.
4: Děkujeme pěkně, další muzika, kterou pro vás mám, naprostou klasiku od Toma Pettyho, všem taky Foo Fighters nebo Horký žeslíže.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 10.19, čas na informace z dopravy, který opět přináší Kuba. Nazdar, Kubo, jaká teď?
1: Čau, Tome, hezké dopoledne. V Praze na Libušské ulici u křižovatky s ulicí v Lužích boural osobák a dodávka. Na jižní spojce za sjezdem na Strašnice směrem k Barandiáku bourala dvě osobní a částečně tam blokují provoz. Dále na Smíchov očekávejte silný provoz od Krče až po Zlíchov. A momentálně pozor na dopravní nehodu na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na Brno na 6. kilometru. Očekávejte proto po pojíždění od Opatova od 2. Z Globásy stán z Kuba.
0: Kubo, díky za info, před námi další muzika, dáme si Rasmus, ano. Oni se budou účastnit letošního ročníku festivalu Masters of Rock, mám pro vás taky spojení kapel Yellow Card a Good Charlotte.
2: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
15: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.35, pojďme se podívat na situaci v dopravě. Praha. Praha, Praha, Praha. Pražský okruh 10,5 km směrem k letišti na Radotínském mostě stojí v levém pruhu porouchané auto. Počítejte se zdržením v koloně v Libušské ulici u křižovatky s ulicí v Lužích. Bouralo osobní auto, projedete s omezením, no a v Záběhlicích v ulici v Korytech u sjezdu z jižní spojky bourala dvě osobní auta, taky zdržení v místě.
0: Radio Rock Zone.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45, poslední rychlá doprava v této hodině mezi Plzní a Jipovicemi u odbočky na Červený Hrádek zasahují hasiči u požáru vozidla. Zdržíte se nárazově, no a dálnice D2, 7 km směrem od Brna na Bratislavu, dejte pozor na odstavený osobní auto po srážce se Srnou, kolona se netvoří.
0: Radio Rock Zone.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo. Rádio Rock Zone.

0: Minuta a něco málo do 11. hodiny. Legendární Pixies na rádiu Rockzone. Hezký dopoledne, vám přeje Tomáš Frede. Čas na informace, jsou tu další zprávy. Neb je tu Zuzka. Čau.
1: Hezký dopoledne, nebo cokoliv tuhle chvíli je, nebo cokoliv prožíváte, to má každý jinak, co si budeme povídat. Mám tady jedno krásné výročí v roce 1661, což už je teda kurňa dávno, to ani nebudeme počítat.
0: Hodně rozpomněla.
1: Ano, to jsem se zrovna, tam mi bylo nějak 5, jsem chodila zrovna na písek. No, tak tehdy si pamatuju, že jsem tam našla vůbec jako poprvý v životě bankovku. A ono je jasný, že to bylo poprvý v životě, protože tehdy byla ve Švédsku vydaná první bankovka na území Evropy. No a pak se to rozšířilo. Zajímavý je, že zrovna ve Švédsku dneska bankovkama ani mincema v podstatě vůbec nic nezaplatíte, protože tam všude chtějí kartu. I když platíte prostě, když to řeknu v korunách, 5 halířů, tak je prostě platíte kartou. Zažila jsem to, opravdu je nechtějí. Strkají nám ty peníze zpátky do rukou. Takhle to je. Jak je to v Řecku?
0: Tam je tak nějak všechno jedno, jsem zjistil, jako celkově, paušálně, no a nevím, horko.
1: Nevíš, horko tam je, no. Víš, co mě tam vždycky jako, no neřeknu to, jak to myslím, štve?
0: No.
1: No ty záchody, no ty kaďáci. Jakože ten papír prostě...
0: No oni tak jako říkají, že hele, dávej to bokem, asi to nikdo nedělá.
1: No někdo jo.
0: Aha.
1: Jaký blbec to dělá. A je to trošku ekloidní, co si budeme povídat. Nicméně vzpomínky na dovolenou ti samozřejmě nechci kazit.
0: Děkuju.
1: Určitě tam bylo nádherně. Já všechno miluju mimochodem, jako tohle je jenom takový malý.
0: Nedivím
1: jako,
0: se.
1: Ano, je tam nádherně, škoda, že tam nejsme, viď.
0: Je to tak.
1: No ale nevadí, můžeme třeba do Ostravy, to je jaký pěkný. A navíc se tam koná Colors of
0: Ostrava. A nespálíme se,
1: Ano, tak to je otázka, to se taky může stát. Jako to, na to bych úplně nespoléhala, ale dneska tam hrajou Libertines, tak tam prosím vás zaskočte, jestli to máte nějak blízko. No a jestli nemáte, tak se mrkněte na naše webovky, na naše sociální sítě. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: A to už se stalo.
1: A to už se stalo, já to vůbec neslyšela. Ježíš, kotky, no tak jdeme. Jich Moravy se vzpamatovává z řádění počasí. Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí a Přerov bude kvůli Lindě Noskové vzhůru nohama. Na jihu Moravy v noci na dnešek krutě řádily bouřky. Největší škody hlásí Prušánky na Hodonínsku. Supercela ale výrazně škodila i na obce na Břeclavsku. Podrobnosti dodá z místa náš zpravodaj Honza Čada.
2: V Prušánkách obci s více než 2000 obyvatel zle řádili vítr, kroupy a liavec. Živel poškodil mimo jiné střechu základní školy, stejně to odnesly některé rodinné domy. Hasiči ještě dnes vyčerpávají vodu ze sklepů, značné škody jsou také na úrodě, na zahradách a na polích. Řádění supercely dalo vzpomenout na 5 let staré děsivé tornádo u sousedů v Moravské Nové Vsi. Také tam teď lidé napravují škody ze středečních přívalů vody a krup. Jan Čada, Jižní Morava.
1: Pojďme dál, Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že minulý týden měl napadnout svoji manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Na Slovenském fondu na podporu umění se asi děly věci. V jeho kancelářích teď objevili zaměstnanci skryté odposlechy. Jako první na to přišla jedna žena, která měla problémy s počítačem a podívala se pod stůl, jestli ho nemá vypojený. A tam našla štěnici. Následná kontrola odhalila, že nebyla jediná. Podobná zařízení se objevila i v jiných prostorech. A všechna zaznamenávala soukromé rozhovory lidí, co v nich pracovali. Případem se už zabývá policie i státní zastupitelství. Motivem byla údajně snaha zjistit, kdo spolupracuje s iniciativou Otevřená kultura, která dlouhodobě kritizuje kroky ministerstva kultury.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Přerov čeká velká sláva. Město na Olomoucku chystá velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Ta se tam přestěhovala v roce 2018 právě kvůli tenisové kariéře. Součástí dnešního programu bude přivítání 21-leté hráčky na radnici, chystá se taky autogramiáda a vystoupení kapely Opět a Radeček. Podle mluvčí Přerova Lenky Chalupové připomene atmosféru slavného travnatého turnaje i jedna ryze wimbledonská tradice.
4: Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou,

0: Jsou tady festival, který nabízí konfrontaci dvou hudebních generací, té zlaté klasické a nastupující mladé, otevře svůj areál dneska před 6:00 a potrvá až do soboty. Mezi vystupujícími jsou letos hlavně Alice s Danem Bártou, ale kromě toho zahrajou také například Valda Gang, Panoptiko a další. Celofestivalová vstupenka stojí 1550 korun, dá se ale koupit i na jednotlivé dny. Součástí akce jsou nejenom oblíbené autogramy u pódia, ale také soutěž o divácky nejúspěšnější kapelu a nově i soutěž o nejoriginálnější fansklub. Šup na počasí, no už se nám to trhá tady v Praze, jen co je pravda, a jestli u vás se to ještě netrhá, tak by se to roztrhat mělo. Sice ještě v tuhle chvíli někde může být oblačno, ale odpoledne už čekejte polojasno nebo jasno, jenom s místy ještě s nějakými přeháňkami nebo bouřkami. No a teploty ty budou hodně vysoké, na jižní Moravě vystoupají až k 32 a jinde k 30.
1: Děkujeme krásně, dokonce i to slunce vykouklo tady u nás na Smíchově, krátce po 11. hodině dáme si Ozzyho, Papa Roach nebo Škvor.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20 a dáme si ještě jedno dostaveníčko s Kubou. Jaká, Kubo, teď? Čau.
2: Čau, Tome, hezké dopoledne. Na dopravní nehodu pozor v průběžné ulici ve Strašnicích ve směru na Skalku před odbočkou do ulice v Korytech. Doprava tam zpomaluje. Silný provoz je momentálně na Nuselovském mostě do centra, zdržíte se tam podle řidičů okolo 5 minut. Dlouhé zdržení ale hlásí na Vlznově ulici v obou směrech, momentálně před zúžením na jeden jízdní pruh směr na Holešovice, tam je kolona od sjezdu na Žižkov a v protisměru je fronta na zhruba 15 minut před muzeem. A Pražský okruh zůstává ucpaný od Vestce po Barrandov v protisměru před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, před námi In Flames, taky Revivalists.
0: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Eta Extra slevy, tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň, štěl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovému Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne. Na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jdem tomu mrknout, jak to vypadá po aktualizaci. V tuto chvíli nějakých 24 stupňů a víceméně jasno. Dnešek má být převážně polojasný až oblačný, s dešťovými přeháňkama, někde i bouřkama. Teploty ovšem velmi příjemných 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. V noci se to bude motat mezi 19 až 15 stupňů, no a zítřek bude oblačný až polojasný, přechodně zatažený, teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 32. Tak jo, dáme si Danko Jones.
0: Radio Rock Zone.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. Po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11:45. My si dáme ještě jednu rychlou dopravu, ať to máme v kompletu. V Karlových Varech v Lidické ulici se srazila dvě auta, počítejte s omezením. Na příjezdu do Mikulova od Rakouska se srazila dvě auta, taky zdržení v místě. No jedna Praha, Michalská ulice na křižovatce s Vyskočilovou, tam se srazila dvě osobní auta, počítejte taky. Je tam zdržení, je. Mám pro vás Plesíbo nebo Oasis.
0: Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Good Charlotte na Radio Rock Zone, minuta a kousílínek do 12. hodiny, čtvrtek 16. červenec, všechno krásný všem Lubošům, ovšem taky Cedricům a Carmen. No a dobrou chuť, dobrý pití, jestli si dáváte, my vám k tomu dáme zase taky nějaký informace, jsou tu zprávy se Zuzkou, čau.
1: Ano, čau, hezký poledne, krásný, dobrý chutnání vám přeju, doufám, že jste někde na zahrádce, že vám tam neleje jako z konve. Ostatně lejt by mělo pomalu, ale jistě přestávat, to znamená, že za chvíli na vás vykoukne slunce, to vám zase bude vedro, tak rychle, rychle, jak to máte snědený, no a pak už si dejte jenom něco studeného, třeba piváka nebo tak něco a ono vám bude dobře, ten čtvrteček bude nakonec krásnej, o to krásnější, pokud chcete vyrazit někam za muzikou, protože ve Vizovicích startuje Masters of Rock, no a v Ostravě už probíhá druhý dnem festival Colors of Ostrava, takže rozhodopádně máte kam jít. Další naše tipy na takový ty jednotlivý koncertíky najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda se s prezidentem nechce bavit, fotbaloví fanoušci se v Atlantě poprali a v metalu vládne ženská pospolitost. Petr Pavel by se velice rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru, který náš prezident poskytl zpravodajskému serveru iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
3: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Andrej Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců ani neměl čas. Obraťme se a pojďme za něčím radostnějším. Pražská zoo slaví. Narodilo se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Roztomilá koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Uvnitř se tedy nacházely snad jenom 3 uklízečky, z nichž jedna utrpěla lehká zranění. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po včerejším semifinálovém zápase Anglie a Argentíny, ve kterém jeho Američané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Na místě prý nepadaly jenom tvrdé rány a ostrá slova, ale dokonce tekla i krev. Nikomu se ale nestalo nic vážného a policie dostala celkem rychle situaci pod kontrolu. Ženská sounáležitost vládne metalu. Tvrdí to aspoň frontwoman Evanescence Amy Lee. Ta se v rozhovoru pro The Mistress Carrie podcast nechala slyšet, že holky v tvrdý muzice vždycky tíhly jedna k druhé, protože jich tam zas tak moc nebylo. Ale dneska je prý vzájemná podpora mezi muzikantkami ještě silnější než kdy dřív, což je podle ní jenom dobře. Amy tvrdí, že ženská komunita v metalu se pořád rozrůstá a i když je skvělé, že si dámy vzájemně tak trochu ušlapávají cestičky, jenom být ženou a chtít hrát metal nestačí. Jak říká zkušená matadorka, chce to taky velký talent, hodně dřiny a nějaké to odříkání. A pak to jde. Počasím nám to poslední dobou zas až tak moc nejde. Bouřky a deště v tuhle chvíli by měly sice utichat, ale k večeru se pravděpodobně zase lokálně vrátí. Zítra to bude velmi podobné, dokonce můžu ještě nabývat na síle. No ale teploty ty jsou naopak dneska zase ryze letní, vystoupají na jižní Moravě až k 32 a jinde bude k 30.
0: Děkujeme pěkně, před námi 90ková muzika, mám pro vás Bon Jovi, Def Leppard nebo taky Edwina Collinse.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:21. Tak, pojďme si dát dopravu. Na Pražském okruhu zase jdem na Ořech na 19. kilometru směrem k D1 se srazila 3 osobní auta, kolona se tvoří od sjezdu na Zličín. A na Pražském okruhu na 17. kilometru zase jdem na Ořech, Nic, ještě jedna Praha, jižní spojka, za Lanovým mostem směrem na Černý most havarovala 2 auta, počítejte s omezením a s přerušovanou kolonou od Spořilovský. No a už mám pro vás Merlina Mencna, taky Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15. má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i Hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Později už tam budem?
7: Přestaň, štíl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.37 a další doprava ode mě na Pražském okruhu na 17. kilometru za sjezdem na Ořech ve směru dálnici D1 bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně od Chrášťan a od dálnice D5. No a na D11, 25. kilometr ve směru do Hradce Králové stojí porouchaný auto, dálnice D10. 5,5. kilometr směrem z Turnova na Prahu stojí porouchaný vozidlo. Dbejte zvýšené opatrnosti.
0: Radio Rock Zone.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence. Ale album je album a to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 3/4 na jedničku dáme poslední rychlou dopravu. V Praze v Čakovicích v Kostelecký ulici bourala dvě osobní auta, na místě policie projíždí se jedním pruhem. No a na Pražském okruhu na 17. kilometru za sjezdem na Ořech, připomínám, ve směru k dálnici D1 bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně od Chrášťan a od dálnice D5.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nějaký minuty zbývají do 13. hodiny. Rolling Stones uzavřeli dnešní polední 90. na rádiu Rockzone. Hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede. My si pojďme dát ještě jedny zprávy se Zuzkou, ať to máme pro boha kompletní.
1: Ano, to by bylo škoda, kdybychom neměli, samozřejmě. Protože to bychom nemohli spát, a když je ten víkend, tak je škoda nespat, jo? I když na druhou stranu je nespat a nespat, že jo? Co si budeme?
0: No, co si budeme?
1: Ano, někdy je to nespat a někdy je to nespat! A vy můžete nespat! Na Masters of Rock dneska začínají ve Vizovicích, tam si to užijete a spát bude málo kdo. Jenom tak na mátku je dneska hrajou Halloweeni, to je obrovská hvězda, budou tam slavit 40. Ano. Kdo by spal, že jo? Tak tam bude Marko Hietala a tak dále a tak dále. Mrkněte se na jejich webovky a budete mnohem dřejší, anebo se mrkněte na naše webovky a tam najdete ještě několik dalších tipů, kam dneska určitě můžete vyrazit za muzikou. My jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bouřky ještě neřekly konečné slovo, Lindě Noskové zahrajou Opět a Radeček a Kysáci pustí do světa album. Bouřky u nás můžou ještě nadělat pěknou paseku. Přes den se sice odmlčí, ale k večeru se můžou vrátit a vyskakovat si pak budou i celý pátek. A právě zítra by mohly být zase hodně silné. Napršet při nich může kolem 40 mm a mnohde je doprovodí i krupobytí a silný vítr. Teploty k tomu budou dneska ještě zítra ke 30 stupňům na Moravě a ve Slezsku dokonce k 33. O víkendu by se ale mohlo mírně ochladit. Rtuť teploměru už vyleze jenom někam k 26 stupňům a ještě by mělo ubývat. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
3: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině raní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čada, Zlín.
1: Děti a fast foody, to je věčné téma. A platí to i na Slovensku, kde mladí a ještě mladší jídla z nich prostě milují. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním. Jehož výsledky prozkoumal i náš slovenský zpravodaj Josef Balko.
4: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Přerov bude vítat tenisovou šampionku. V 5 hodin odpoledne přijmou vítězku letošního Wimbledonu Lindu Noskovou na tamní radnici. Pak se na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka rozjede program pro veřejnost. Po wimbledonském vzoru se budou rozdávat jahody. Plánuje se autogramiáda a všem zahraje i kapela Opět a Radeček. Bratři Ondřej a Tomáš Polákovi, kteří tvoří její základ, to vnímají jako velkou poctu.
5: Určitě si to užijeme, protože Linda je z našeho kraje a my jsme ji samozřejmě strašně moc fandili v tom finále, stejně jako Káje Muchové.
6: No a navíc dělat před kapelu wimbledonské vítězce, tak to teda se musím přiznat, že budeme dělat pravděpodobně poprvé.
5: To se nestává každý den.
6: To ne, tak se na to moc těšíme.
1: 21-letá Nosková porazila v sobotním finále nejslavnějšího turnaje světa zmíněnou Češku Karolínu Muchovou. Rodačka ze Vsetínska se do Přerova přestěhovala v roce 2018 právě kvůli tenisu. Kysáci pošlou do světa nové album, vyjde 21. srpna a samozřejmě správně hádáte, když tvrdíte, že zas až tak nové být nemůže. Kapela, která už odešla do rokového důchodu, nenahrála nic nového. Oficiálně ale vydá živák z Anaheimu, kde vystoupila v roce 1976, tedy v období legendární desky Destroyer. Na místě tehdy bylo víc než 42 tisíc fanoušků a brzy se k ním budete aspoň takovýmhle způsobem moct připojit. I vy. A A pojďme ještě rychle na počasí, o kterém už jsme mluvili, takže dneska zatím jasno, polojasno, k večeru můžou přijít nějaký ty mraky a začne z nich mírně pršet, hodně pršet bude až zítra, no a dnešní teploty do 32 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, pojďme za další muzikou, klasika, tentokrát od Black Sabbath, dáme si ovšem taky Five Finger Death Punch nebo Foo Fighters.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Čtvrt na dvě. Pojďme si dát jednu dopravu v rychlosti, ať jsme nějak aspoň zhruba v obraze. Praha, Bubenský nábřeží na úrovni Holešovický tržnice. Došlo ke srážce tramvaje s cyklistou. Počítejte s omezením, zasahuje tam policie a záchranná služba. D11, 31. kilometr ve směru na Prahu. Tam dejte pozor na porouchaný osobní auto. No a... Ty brďo, tak ještě Praha, pardon, toho víc. V Kartouský u OCčka Nový Smíchov se stala nehoda. Ve Spořilovský ulici na nájezdu na ulici 5. května se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením v koloně.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusu novou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
10: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Festiáky, to je jasná věc. A ty mamutí, tedy další velký festiáky, jedou, jsou v procesu nebo začínají. Ku příkladu Masters of Rock ve Vizovicích, tradiční místo, tradiční festival, tvrdší hudby, Halloween, Marko Hietala, Kissin, Dynamite a hromada dalších. Colors jedou samozřejmě dneska třeba Lenka Dusilová, The Libertines, Monika Načeva a taky opět hromada dalších. Co se klubovek týče, tak třeba v brněnském kabinetu Moose, Poison, Ruin, Sněč a taky Kien, no a Praha, Aerosmith ve vagonu a nebo v Rockafé Jet 8 a Breakout.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Naprostá klasika od Doors na Radio Rock Zone. Ode mě je to pro dnešek všechno. Krásný zbytek dne.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
12: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone.
13: Muzika na tělo.

0: Tak dva klasici manchesterské scény společně na rádiu Rock Zone, tedy Liam Gallagher a John Squire z kapely Stone Roses, Mars to Liverpool. Necelou minutu po 14. hodině už vás od mikráku zdraví Šimon Kalousek, pohodový čtvrteční odpoledne, dneska je 16. červenec, což značí, že mají Lubošové svátek, tak pánové, za celý rádio všechno nej, všechno krásný. Se mnou už taky Pešto ve studiu, tak pojďme dát první společný zprávy, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne, já zaskoukám, kdo má narozeniny, třeba slavný bubeník mnoha kapel Stuart Copeland, nebo bratři Vrzákové toho času z kapely Demigods. No a kam dneska za muzikou? Startuje na Masters of Rock ve Vizovicích a nebo v Praze v Rockafé si můžete dát Jet 8. A teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. Petr Pavel by se velice rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru, který náš prezident poskytl zpravodajskému serveru iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
3: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Andrej Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
4: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Kysáci pošlou do světa nové album, oficiálně vydají živák z Anaheimu, kde vystoupili v roce 76, tedy v období legendární desky Destroyer. A na místě tehdy bylo úctyhodných víc než 42 tisíc fanoušků. A jak známe kapelu Kiss, tak věřte, že je tam všechny uslyšíte minimálně dvakrát. Dnes čekejte v noci polojasno až oblačno, kránu od západu přehánky, minima k 15. Zítra polojasno až oblačno, přechodně zataženo s přehánkama, maxima kolem 30.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, no po 14. hodině nás tady čekají Sabatoni, taky David Koller a na úvod hodině Rammstein a jejich Vovizdu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: legendární kapelou Judas Priest jsme se vrátili o 45 let zpátky do roku 1981 na album Point of Entry a dali jsme si klasiku Heading Out to the Highway na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat na silnice 14.20. Lenko, jak to vypadá v Praze teď? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Praze se jede pomalu na příjezde do Kbelské od Novopatské i od Cínovecké. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně na dálnici D1 za Ořechem na 19. kilometru probíhá odklízení nehody a kolona je od Zvíčína i od plzeňské D5 od Loděnice od 10. kilometru. Kolona popojíždí také ve směru z dálnice D1 na Ruzyň a to kvůli regulaci v tunelech z Global Assistance. Lenka.
0: Lenko, děkuju. Já jednu Prahu ještě přihodím na Černém mostě v Cíglerově ulici u křižovatky s Ocelkovou. Tam se srazilo osobní auto s autobusem a provoz je částečně omezený. Na dálnici D1 pozor na 84. kilometru směrem na Brno. Tam havarovalo osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Kolona má aktuálně kolem 2 kilometrů. Na dálnici D6 na 127. kilometru směrem na Cheb se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh. Provoz je naštěstí plynulej bez kolon. Na Karlovarsku, konkrétně v Nejtku, v nádražní ulici havaroval osobák. Vozovka je s opatrností průjezdná Kyvadlově a pozor teď taky v Brně v ulici Zvonařka u křižovatky s ulicí Dornych směrem do Židenic. Tři osobáky v sobě, na místě jsou všechny záchranné složky a policie. Očekávejte omezení provozu a zdržení v koloně. No tak jo, my pojďme dál, čeká nás horká novinka od švédských Europe, která se jmenuje The Cult of Ignorance. No a dneska si taky každou hodinu hrajeme některou z kapel, který vystoupí na festivalu Masters of Rock, který právě dneska startuje ve Vizovicích a potrvá až do neděle. No a v této hodince si zahrajeme kapelu Alvin King a jejich Alvin Legends.
1: Radio Rock Zone.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na rádiu.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku kolem 27, k tomu převážně polojasná obloha. Noc na zítřek bude polojasná až oblačná, postupně od západu místy s deštěm nebo přehánkama, noční teploty 19 až 15. Zítra tedy v pátek očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle přehánky nebo bouřky, a to zejména v západní polovině Čech. Nejvyšší den teploty 25 až 30, na jižní Moravě pak můžeme naměřit až kolem 32 stupňů. Čekají nás Foreigner a čekají nás taky Linkin Park za chvíli. Heavy is the crown.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album, a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve tři další zprávy s Pištem, tak omrkneme ještě situace na silnicích. Já začnu na dálnici D1, pozor na 181. a 5. kilometru směrem na Brno. Tam se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou, zablokovaný je jeden jízdní pruh, očekávejte narůstající zdržení. V Domažlicích Masarykové ulici bouralo osobní auto s autobusem, čekejte komplikace. Ve Svitavách v hlavní ulici bouralo osobní auto s cyklistou, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky na Opavsku, v Ludgeřovicích v Budovatelské ulici, tam se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně.
0: Radio Rock Zone.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
5: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KSC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Bostonská parta Dropkick Murphys na Radio Rock Zone se svojí, řekněme už klasikou The Boys Are Back. Za necelou minutu je tady 15. hodina, z moderátorského křesla vás zdraví Šimon Klausek, opětovně pohodový čtvrteční odpoledne. No a při další náloží muziky pojďme dát taky další zprávy. Pišto je tu se mnou, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Kam dneska za muzikou večer? V Praze ve Vagónu hrajou Aerosmith. A nebo ve Vizovicích startuje festiák Masters of Rock, dneska zahraje třeba Marko Hietala, bývalý člen kapely Nightwish. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Důchodci můžou ukončit penzijní spoření bez sankcí, odborníci počítají s příchodem nové pandemie a Slováci Evropě věří. Důchodci si můžou oddychnout. Ti, kteří si penzijní spoření založili před rokem 23 a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření kvůli předloňské změně podmínek odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, pak získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie. Zatím ale není jisté, kdy a co ji způsobí. Viry se totiž neustále mění a mohou být potenciálně závažnější než COVID. Říká to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrh koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice rezortním přesahem, pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. U eboli nebo Marburgu je vznik pandemie pravděpodobný méně. Evropské unii věří na Slovensku více lidí, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumů na Slovensku.
4: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská únia je zárukou mieru, uvedomujú si aj kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za najväčšiu výhodu členstva pracovné príležitosti, ktoré prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok únie k hospodárskemu rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu se pojede velká cena v Belgie Formule 1, v níž se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních tří závodů stenčil z 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Velká cena Belgie je před posledním závodem před letní stávkou. Příští týden se pojede ještě v Maďarsku. Nadace All Within My Hands, kterou založili členové Metallica, darovala $100,000 na pomoc obětem ničivých zemětřesení ve Venezuele. Peníze poslouží k nákupu léků, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a také na podporu záchranných týmů v terénu. Venezuelu v červnu zasáhly dva silné otřesy, po kterých následovaly stovky dotřesů, přičemž katastrofa si vyžádala přes 2000 obětí a miliony lidí odřízla od vody a elektřiny. V noci zítra čekejte polojasno až oblačno, místy zataženo, od západu déšť nebo přehánky. V noci minima k 15, zítra maxima kolem 30.
0: Tak to bychom měli, já děkuju Pištovi za zprávy. Muzika po 15. hodině, Five Finger Death Punch, Kabáti a na úvod hodiny R.E.M. a Imitation of Life. Tak ještě jednou pohodový odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární anglická kapela Sweet, rok 1974 a velká hitovka The Ballroom Blitz právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak 15 hodin 19 minut, čas na to vypravit se znovu na silnici. Lenka nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Hodně ucpaný je pražský okruh v Ruzyně na dálnici D1 mezi Zlíčínem a Ořechem. V návaznosti na to popojíždí kolona hlavně kamionů od plzeňské D5 od Loděnice. A v Praze se jede pomalu na příjezdech do Dbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Global Assistant Lenka.
0: Lenko, díky, a připojím ještě jednu čerstvou komplikaci z Prahy. V centru v Krakovské ulici u Václavského náměstí boural autobus s motorkou. Čekejte tam možný komplikace. Na Jindřichohradecku za Lomnicí nad Lužnicí směrem do Klece se srazily dvě osobní auta, projedete tam Kyvadlově. Na příjezdu do Pelhřimova z Tábora bouraly tři osobní auta, postojte si v obou směrech. A v Šumperku pozor, na Masarykově náměstí bouralo tam osobní auto s motorkou, na místě zasahou záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Tak jo, my si dáme za chvilku aktuální věc od The Strokes, Go In Shopping. No a vzhledem k tomu, že dneska ve Vizovicích startuje festival Masters of Rock, tak si taky každou hodinu hrajeme některou z kapel, která na této akci vystoupí. No a tentokrát přišla řada na finský Rasmus. Dáme si od nich No Fear.
1: Radio Rock Zone.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Jurkofest, letní scéna, hudební minifestiválek v Jílovém u Prahy. 18. července vystoupí Krajina Row, Jiří Maršiček Trio, Jan Spálený a 100 zvířat. Lístky v předprodeji na goout.net.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: No, klasika od Faith No More, We Care Lot, kterou jsme si zahráli, jak jste určitě poznali v živém provedení, tak to berte i jako pozvánku na náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, který proběhne i dneska tady v našem vysílání mezi 18. a 19. hodinou, ovšem už s mým kolegou Frankem, no a jedná se samozřejmě o hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. No a když už jsme u té živé muziky, pojďme se rovnou podívat na dnešní koncerty.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak už jsme to tady zmínili několikrát, ve Vizovicích dneska startuje tradiční festival Masters of Rock 2026 a potrvá to tam až do neděle, samozřejmě v areálu Likérky Rudolf Jelínek. No a z dnešního programu bych zmínil třeba Marko Hietalu z kapely Nightwish, budou tam taky Kiss and Dynamite, Halloween a další, když tak mrkněte přímo na web tohoto festivalu. V Ostravě tam naopak už pokračuje dalším dnem festival Colors of Ostrava. Dneska tam vystoupí, koukám, třeba Lenka Dusilová, taky Midnight, Monika Načevá nebo britský The Libertines. No a probíhá to samozřejmě v areálu v Dolních Vítkovicích. Pojďme do Brna, v kabinetu Moose dneska americká parta Poison Ruined, spolu s nima taky Sněď a Kien. Tady v Praze ve vagonu Aerosmith, neboli Aerosmith Revival, no a naproti v Rock Café můžete dát kapely Jet 8 a Breakout. Komplet to všechno najdete i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life, případně na našich sociálních sítích. Čekají nás Black Sabbath a čekají nás taky YouTube, Atomic City.
1: Radio Rock Zone. Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. Pepe a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. Po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pomalu, ale jistě se blíží 16. hodina, kdy si tady s Pištěm dáme další zprávy, teď ale ještě rychlej pohled na dopravu. Lenko, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. V centru Prahy v Krakovské ulici u Václavského náměstí boural autobus s motorkou. Čekejte možné komplikace. Na Pražském okruhu v Komořanském tunelu ve směru na letiště regulují provoz kolonné od Vesce. Hodně ucpaný je Pražský okruh z Ruzyně na dálnici D1 mezi Zlíčínem a Ořechem. V návaznosti na to popojíždí kolona hlavně kamionů na plzeňské D5 se od Oberouna od 14. kilometru. A ve spojovací ulici u křižovatky s ulicí Křižkovou směrem do Libně bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky, vidím tady ještě jednu čerstvou Prahu. Pozor, ve Střekovské ulici havarovaly tam dvě osobní auta, s opatrností je místo nehody průjezdný. Pozor taky na dálnici D6 na 152. kilometru ve směru do Karlových Varů. Havarovalo tam osobní auto, ale kolona se zatím netvoří. V Brně na Palackého třídě u křižovatky s Vackovou směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahou záchranné složky a policie, blokovaný jeden jízdní pruh. A v Kroměříži v ulici 1. máje u křižovatky s Kotojeckou havarovaly dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kapela Hinder na rádiu Rock Zone, a to se svojí hitovkou Intoxicated. Tak tenhle ten song nám tady dohrál půl minuty a nějaký drobný vteřiny před 16. hodinou. Ve chvíli, kdy vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, zase přeju krásný čtvrteční odpoledne. Se mnou už taky Pišto, dáme si další zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Připomínám, že dneska startuje Masters of Rock, kde jinde než v Vizovicích v areálu Likérky. Dneska tam vystoupí třeba Halloween nebo Marko Hydala. A nebo v Praze v Rock Café hrajou večer Jet 8. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V pražské zoo se narodilo 5 mláďat geparda. V Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po zápase v Atlantě. Pražská zoo slaví. Narodilo se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a když se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
3: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině raní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čada, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Novinkou v kinech je snímek Pramen. Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Elegantní lékařka Ingrid provádí v zapadlé komunistické nemocnici 80. let sterilizace romských žen, aniž by plně chápali jejich důsledky.
5: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je třeba jich rezat.
4: Sterilní rutinu ale naruší přátelství s bezprostřední sanitářkou Agátou.
6: Šla mi jedna matka a vůbec nevím, co mám spravit.
4: To Ingrid přiměje otevřít oči a začít zpochybňovat krutý systém, kterému do té doby slepě sloužila.
1: V noci zítra čekejte polojasnou až oblačnou, místy zataženou od západu deštíky. Minima v noci k 15, zítra maxima kolem 30.
0: Děkujeme pěkně, po 16. hodině Papa Roach, taky Lucie jako otvírák, My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Kysáci, rok 1983, album Lick It Up a titulní věc právě teď na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Je tady čas na další dopravní informace, 16 hodin 18 minut, začneme tady v Praze. Lenko, jak to vidíš, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu v Komořanském tunelu ve směru na letiště regulují provoz a kolony od Jesenice. Hodně ucpaný je Pražský okruh z Ruzyně na dálnici D1 mezi Zličínem a Ořechem. V návaznosti na to popojíždí kolona na plzeňské D5 od Dobirouna od 14. kilometru. V Praze se jede pomalu na příjezdech do Belské, od Novopatské i od Cínovecké. Jinak začala odpolední špička, kolony jsou na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Podíváme se i mimo hlavní město na trase Chomutov-Praha. U Lotouše se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokovaný jeden jízdní pruh. Čekejte silný provoz. Na trase Humpolec-Pelhřimov u Vystrkova u sjezdu z dálnice D1 se srazilo osobní auto taky s nákladňákem. Provoz je tam částečně omezen, ale kolona se alespoň zatím netvoří. A pozor taky na Vyškovsku na výjezdu z Bučovic směrem do Ždánic. Tam bouralo osobní auto s motorkou, nehoda je se zraněním a projíždí se kyvadlově. Tak jo, Rolling Stones, aktuální věc z jejich nový desky Foreign Tongues, pecka, která se jmenuje In The Stars, ta zazní za malou chvíli. No a dneska si taky každou hodinu hrajeme nějakou kapelu, která vystoupí na festivalu Masters of Rock, který právě dneska začal ve Vizovicích a potrvá to až do neděle. No a tentokrát si dáme Lordi a i HQ Hardcore.
1: Radio Rock Zone.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
13: Hit sezóny na rádiu.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuálně máme v Česku povětšinou polojasno a teploty okolo 28. Co se týče noci na zítřek, tak můžeme čekat polojasno až oblačno, postupně od západu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Noční teploty je od 19 do 15 stupňů, zítra tedy v pátek oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a zejména v západní polovině Čech ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší den teploty 25 až 30, na jižní Moravě až kolem 32. Čekají nás Def Leppard a taky Linkin Park a jejich předloňská věc Two-Faced.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. Po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, zda to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak chvíle hodině ještě jeden pohled na dopravu, než si tady v pět dáme další zprávy s Pištem. Lenka nám řekne, jak to vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu v tunelech ve směru na letiště regulují provoz a kolony od Jesenice. Hodně ucpaný je Pražský okruh z Ruzyně na dálnici D1 mezi Zlíčínem a Ořechem. V návaznosti na to popojíždí kolona na plzeňské D5 se od Berouna od 14. kilometru. Pomalu se jede na příjezdech do Kbelské, od Novopatské i od Cínovecké. Jinak začala odpolední špička, kolony jsou na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov nebo magistrála. Global Assistance, Lenka.
1: Lenko, díky. Na dálnici D5 na 15. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu se srazilo osobní auto s dodávkou. Dálnice je průjezdná pouze jedním pruhem, kolona se zatím netvoří. V Plzni v ulici Kforstovně havarovaly dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Na Mladoboleslavsku ve Vinci na místní cestě bouralo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a projíždí se kyvadlově. Na Liberecku ve Friedlandu ve spojovací ulici narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení, s opatrností je místo nehody průjezdný a pozor taky v Brně v křižovatce Veslařský a Knížský ulice. Dva osobáky v sobě, očekávejte omezení provozu a menší zdržení.
0: Radio Rock Zone.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Štíl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak tohle byl takový rodinný podnik na rádiu Rock Zone, Tom Morello a Josin Roman, song s názvem One Last Dance. Za pár vteřin je tady 17. hodina, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu na další zprávy. Pište, tu se mnou, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku se nám pohybují skoro u třicítky a pokud nevíte kam za muzikou, skočte na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life, tam to máte jako každý den vypsaný. My teď jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a v Bratislavě způsobil výpadek vlaků had. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
3: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Had ve středu přerušil na Slovensku vlakovou dopravu mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača. Způsobil totiž zkrat v trakčním vedení a následný výpadek elektrického napájení. Plas nepřežil, jiné ztráty na životech si ale událost nevyžádala.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vícemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Skotská indie popová parta Snow Patrol představila nový singl These Alarms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Pro obě strany jde o první společnou nahrávku, i když nápad na duet vznikl už před 2 lety. Frontman kapely Gary Lightbody napsal píseň od začátku přímo pro Kylie a skladba měla původně pracovní název pojmenovaný po ní. Muzikanti sice nahráli už před 2 lety pro své album, nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu nebyl prý výsledek kompletní. V noci zítra čekejte polojasno až oblačno, od západu zataženo s přehánkama, v noci minima k 15, zítra maxima až kolem 30.
0: Tak to bychom měli, děkuju Beštovi za zprávy, pojďme dál s muzikou po 17. hodině Hailstorm, Ugly Kid Joe, jako otvírák Evanescence, Bring Me to Life.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Velká legenda Pink Floyd, rok 1979, album The Wall, nebo dvojalbum The Wall a jedna z největších hitů tam, Another Brick in the Wall na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No tak jo, pojďme se znovu podívat, jak to vypadá na tuzemských silnicích. 17 hodin 18 minut, začneme jak jinak než tady v Praze. Lenko, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Malé Straně v Chodkově ulici bouralo osobní auto s cyklistou. Počítejte s komplikacemi. Ve Vysočanské ulici směrem na Střížkov před křižovatkou s Proseckou bouralo osobní auto s autobusem. A v Libni v Zdenkově ulici u křižovatky s Proseckou bouralo osobní auto s motorkou. Počítejte tady se zdržením. Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, díky, mám tady ještě jednu mimo pražskou nehodu, pozor na Kutnohorsku před Uhlířskými Janovicemi směrem z Bečvár, bourali tam dvě osobní auta a doprava tam zpomaluje. Vypsaná fixa a její horká novinka, bylo to jistý za malou chvíli, no a dneska si taky každou hodinu hrajeme některou z kapel, která vystoupí na Masters of Rock, na festivalu, který právě dneska startuje ve Vizovicích a potrvá tam až do neděle, no a zrovna dneska tam vystoupí třeba německá legenda Halloween, tak si pojďme od nich dát I'm Alive.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Už 23. července startuje v Liberci 32. ročník legendární Benátské s Impulzem. Těšte se na 5 stagí, zbrusunovou relax a zábavní zónu, skvělé jídlo, pití a hlavně line-up, který vás nenechá sedět. Dorazí světový rockset i domácí a slovenská špička jako Lucie. Činasky, Škvor, Horký žeslíže, David Koller, Dr. PP a dalších více než 60 kapel. Vstupenky mizí rychle, tak neváhejte a zajistěte si ty své na www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy. Kupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
15: Hit sezóny na rádiu.

Setkání pravověrných rockerů. Nejostřejší, nejříznější, nejdynamičtější rock, který v současnosti můžete slyšet. Masters of Rock. Ode dneška do neděle ve Vizovicích. Dnes taky na rádiu Rockzone. Každou hodinu jedna z těch nejlepších pecek.

0: Kanadská zpěvačka Alanis Morissette a Yul Brynner v živém provedení, no a už od 6 si budete moct dát celou hodinku Živáků v kuse, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, no a dáte si to samozřejmě jako většinou s mým kolegou Frankem. Ode mě ještě The Police, anebo taky Pretty Reckless for I Am Dead.
1: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17 hodin 41 minut, čas loučení nastává, ale ještě se podíváme na silnice, jak jinak. V Praze tady pozor v křižovatce Žitný a Legerky, tam se srazilo osobní auto s autobusem, počítejte s omezením provozu a se zdržením v dlouhých kolonách. Na trase Chomutov Karlovy Vary u Klášterce nad Ohří dva osobáky v sobě, na místě jsou záchranáři a policie, komunikace je uzavřená a v obou směrech se tvoří kolony. Na D1 na 195. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem a blokovaný je jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona sahá až ke sjezdu na Ostrovačice a na Novojičínsku u Studénky se srazily dvě osobní auta, s opatrností je vozovka průjezdná kyvadlově. No tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno. Já, Šimon Kalousek, se s váma loučím, popřeju krásný zbytek čtvrtka. O česti už Frank a naše pravidelné pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a my si to dáváme spolu zase zítra v pátek klasicky od 2 odpoledne. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
13: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.
14: Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný čtvrteční podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili Radio Rockzone. Nejsem tady, ale jak jste slyšeli sám, je tu se mnou i druhý do vaší oblíbený dvojice, a to sice Pišto, nazdár.
1: Nazdár.
0: My vám přejeme krásný čtvrtek, 16. července 26, taky všechno nejlepších svátků všem Lubošům, Cedrikům a Carmen. Cedrik? Nebo Cedrik?
1: Říkej si, co chceš.
0: Dobře.
1: Klidně i Cedrik.
0: Dobře.
1: Konec konců vysíláme ze Smíchované.
0: Ano, to je pravda. Tak, když jsme byli u těch oslav svátků, tak si připomeneme, kdo má dneska narozeniny. Samozřejmě nesmíme opomenout svého velmi dobrého kamaráda Adama Janošíka, výborného bubeníka, a další bubeník, třeba Steve Copeland, bubeník The Police, no a tak dále a tak dále. Pište už tady na mě klepe, že má něco strašně důležitého, co by nám chtěl říct.
1: Ne, mě jenom překvapilo, že výborný bubeník Adam Janošík a pak Stuarta Copelanda přijedeš tak jako jenom bubeník.
0: No tak tady aspoň vidíš, koho si vážím víc, ne? Samozřejmě jako nějaký
1: no,
0: Copeland, prosím tě.
1: Dobře, no. A víš, že zrzaví lidi nemají duši.
0: Jako já jsem dneska viděl poprvé Adamovo fotku z mládí, jako fakt ranýho mládí, a říkal jsem si, že ho možná jako překřtím na nějakého Weasleyho nebo něco podobného. Že tak jako trošku vypadá.
1: No to je pravda, no. No všechno všem, taky bratrům vrzákům toho času z kapely Demigods, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Důchodci můžou ukončit penzijní spoření bez sankcí. Odborníci počítají s příchodem nové pandemie a v Belgii se může zamotat boj o titul ve Formuli 1. Důchodci si můžou oddychnout. Ti, kteří si penzijní spoření založili před rokem 23 a rozhodnou se ho ukončit, tak budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření kvůli předloňské změně podmínek odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, pak získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Odborníci počítají v budoucnu s příchodem nové pandemie, zatím ale není jisté, kdy a co jí způsobí. Viry se totiž neustále mění a mohou být potenciálně závažnější než COVID. Říká to epidemiolog Rastislav Maďar, podle kterého by s přípravou na další pandemii mohl pomoci nový návrh koncepce ochrany veřejného zdraví.
3: Česko je jednoznačně lépe připravené, ale samozřejmě my nemůžeme se s tím spokojit, musíme pokračovat dál. Vznik jedné silné organizace sdružující všechny odborníky v České republice s mezirezortním přesahem pomůže i jiným rezortům s ochranou zdraví populace a bude velmi dobře spolupracovat i s dalšími experty.
1: Podle odborníků zůstává největším strašákem chřipka, ta se totiž šíří velmi snadno. U eboly nebo Marburgu je vznik pandemie pravděpodobný méně. Evropské unii věří na Slovensku víc lidí, než je průměr Evropy. Až 81% občanů Slovenska dnes považuje členství své země v unii za prospěšné. Jedná se o nejvyšší procento za celá léta průzkumů na Slovensku.
4: V čase rastoucích ekonomických obáv Slováci oceňují, že Evropská únia je zárukou mieru, uvedomujú si aj kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Takmer polovica opýtaných zo Slovenska považuje za najväčšiu výhodu členstva pracovné príležitosti, ktoré prináša. Viac ako tretina oceňuje príspevok Únie k hospodárskému rastu štátu. Veľká väčšina Slovákov, až 90%, si praje, aby boli členské štáty v súčasnej situácii jednotnejšie. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, v níž se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jehož náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních tří závodů stenčil z 68 na 25 bodů. Zapojit se do boje o čelo chtějí také piloti Ferrari Lewis Hamilton a vítěz posledního závodu v Británii Charles Leclerc. Velká cena Belgie je před posledním závodem. Příští týden se pojede ještě v Maďarsku. Nadace All Within My Hands, kterou založili členové Metallica, darovala $100,000 na pomoc obětem ničivých zemětřesení ve Venezuele. Peníze poslouží k nákupu léků, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb a také na podporu záchranných týmů v terénu. Venezuelu v červnu zasáhly dva silné otřesy, po kterých následovaly stovky dotřesů, přičemž katastrofa si vyžádala přes 2000 obětí a miliony lidí odřízla od vody a elektřiny. V noci zítra čekejte polojasno až oblačno, od západu zataženo s přehánkama, případně bouřkama. V noci minima k 15, zítra maxima kolem 30.
0: Tak jo, Pišto, já moc krát díky. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořád nekonečný koncert, neboli hodinu živáku na tělo. Hned z kraje pro vás mám třeba Sheryl Crow, Queeny a nebo Rammsteiny a jejich Feuerfrei.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se po první trojici živáku pojďme podívat, přátelé, jak to vypadá aktuálně s dopravou a situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Frenku, hezké odpoledne. V křižovatce Žitné a Legerovy ulice se srazilo osobní auto s autobusem. Pomalu se jede na příjezdech do Dbelské od Novopatské i od Cínovecké. V Cínovecké se navíc před sjezdem na Letňany srazilo osobní auto s motorkou a regulí provoz na městském okruhu v Blance. Zdržení proto očekávejte na vjezdech do tunelů od Polotavské, Patočkovy, Duškovy nebo Radlické. Global Assistance.
1: Lení moc krát díky, my už si pojďme dát další živáky. Čekají nás Cranberries, White Stripes anebo Paramore a jejich Crush, Crush, Crush.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
4: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No, když jsme u těch živáků, přátelé, tak se samozřejmě mrkneme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit, a začnu ve Vizovicích, kde v areálu Likérky Rudolfa Jelínka samozřejmě začal festival Masters of Rock. V Ostravě v Dolních Vítkovicích probíhá festival Colors of Ostrava, v Brně v kabinetu Moose dneska zahrají Poison Ruin a s nimi Sněď a Kien, v Praze v Vagónu zahrají Aerosmith a v Rock Cafe Jet 8 a Breakout. Všechny tyhle pozvánky najdete i na našem webu v sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale pojďme na další živáky, čekají nás Oasis anebo Iggy Pop a jeho The Passenger.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se pojďme ještě jednou v této hodině podívat, jak to vypadá s dopravou. Na dálnici D10 na 70,5 km směrem na Turnov stojí porouchané nákladní auto, projíždějte s opatrností. Na dálnici D8 na 1,5 km směrem z Lobosic na Prahu havarovalo v levém pruhu osobní auto, provoz je plynulý bez kolon. Na dálnici D5 na 45 km směrem na Rozvadov stojí porouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. A na příjezdu do Prahy směrem od Ústí nad Labem v Cínovecké ulici za sjezdem na Zdiby se v koloně srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rockzone zhruba za pár minutek, to znamená jenom jediný a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás samozřejmě od mikráku zdraví Franka Pišto, přejeme krásný čtvrtek 16. července 26 a tak dále. Tolik asi chytrosti ode mě, já tady žádný další novinky pro vás nemám, takže Pišto, povídej, co ses pro nás připravil.
1: Takže tohle byla ta chytrost pověstná.
0: Jo.
1: No, a to je všechno, co teda je za tebe chytro. No dobře, nechme to být. Masters of Rock dneska startuju ve Vizovicích, zahraje třeba, počkej, to je basák, tak to ne. Nic, prostě Masters of Rock ve Vizovicích v Likerce, tečka.
0: Dobře,
1: no,
0: dobře.
1: Nebudete tady říkat basáky, ne?
0: Ne, to určitě ne. No.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Silné bouřky se zítra vrátí. V pražské zoo se narodilo 5 gepardů a v Bratislavě způsobil výpadek vlaku had. Znovu nám hrozí silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu pro celé území Česka. Platit začíná zítra dopoledne. František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu upřesnil, že se bouřky přeženou na většině našeho území.
3: Může spadnout kolem 40 mm srážek, menší kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu. Výstrahu budeme v pátek upřesňovat, zejména přesnější lokalizaci a intenzitu bouřek.
1: Pražská zoo slaví, narodilo se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a když se tak stane, se teprve ukáže. Had ve středu přerušil na Slovensku vlakovou dopravu mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača. Způsobil totiž zkrat v trakčním vedení a následný výpadek elektrického napájení. Plas nepřežil, jiné ztráty na životech si ale událost nevyžádala.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalový záložník Alex Král zná po konci v Berlíně svůj příští dres. Jako volný hráč podepsal smlouvu s Kodaní. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Skotská indie-popová kapela Snow Patrol představila nový single These Arms. V něm jako host vystupuje australská popová hvězda Kylie Minogue. Pro obě strany jde o vůbec první společnou nahrávku, i když nápad na duet vznikl už před 2 lety. Frontman kapely Gary Lightbody napsal píseň od začátku přímo pro Kylie. Muzikanti ji sice nahráli už v roce 24 pro své album, nakonec ale vydání odložili, protože bez jejího specifického hlasu nebyl prý výsledek kompletní. V noci zítra čekejte polojasno až oblačno, místy zataženo s bouřkama nebo přeháňkama, minima v noci k 15, zítra maxima do 30.
0: Tak jo, Pišto, díky. No a my už si pojďme dát, přátelé, další náš pravidelný pořad, kterým je samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255-777-777, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Davea Gehenna a jeho Kingdom.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Další pecka na přání bude tentokrát z e-mailu, napsal si o ní Tomáš a poprosil mě o zahrání nějaký hitovky od kapely Scorpions. Tak si pojďme dát Big City Nights.

0: Thank you.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
2: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.
3: Další pecka na přání bude pro našeho volajícího a posluchače Roberta, který mě poprosil o vysáče a konkrétně nějakou pecku z desky Jako vždycky. No já jsem tady našel pecku Všechno má svůj čas. Tak tady to je.

0: Juniorov Zoo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
5: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
6: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8. hodina večerní na rádiu Rockzone zhruba za chviličku, to znamená jenom jediný a to, že nás čeká poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku zdraví Frank a vám přeju krásný čtvrtek 16. července 26. Tak ještě jednou pro dnešek všechno nejlepších svátků všem Lubošům, Cedikům a Carmen. No a samozřejmě, jak už ještě před zprávama, pozýváme na nějaký ty kulturní akce. Teďka si myslím, že už tak nějak všechno pomalu jistě začalo, pokud byste byli nerozhodný a chtěli byste se mrknout, co hezkýho se dneska kde děje, tak mrkněte k nám na web do sekce Club Life, případně na sociální sítě. No a teď už si pojďte na poslední dnešní komentovaný rychlý přehled zpráv spolu s Pištem. Tady je.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
3: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
2: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
4: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
2: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vícemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu přehánky, maxima kolem třicítky.
0: Pište moc krát díky, no a my si, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Hned skvěle pro vás mám třeba Theory of a Dead Man, Vanastovky, anebo U2 a jejich Beautiful Day.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Na dálnici D1 na 17. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto. Na dálnici D5 na 39. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto. V Praze ve Vídeňské ulici u křižovatky s Dobronickou u kruhového objezdu srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na dálnici D5 na 93. kilometru směrem na Rozvadov došlo na krajnici k požáru nákladního auta. Projíždějte tudy velmi opatrně. Tolik k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Foo Fighters s názvem Window.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Fun počasí.
1: Jak bylo, jak je a jak bude. No, jak bylo vám neřeknu, ale jak je aktuálně 26 stupňů a polojasno, v noci očekávejte polojasno až oblačno, od západu postupně až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, nejnižší teploty 19 až 15, zítra očekávejte oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech, nejvyšší teploty 25 až 30, na jižní Moravě kolem 32. Tolik tedy počasí, my pojďme na další muziku, čekají na Skvíni a nebo System of a Down a jejich Kill Rock and Roll.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo. Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: A s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. No a přátelé, já se na vás budu těšit zítra v klasický čas od 6 do 9 večer. Do té doby se mějte krásně, opatrujte se a zítra samozřejmě zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně se vyšetřuje příčina požáru, v Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po semifinálovém zápase. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Pražská zoo slaví, narodila se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
2: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině raní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čadák, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s přehánkami, maxima kolem 30.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Thank you very much.
1: Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence, ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
2: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
3: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu přehánky, maxima kolem třicítky.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Machine Gun Kelly si říkal americký gangster z doby prohibice a po něm převzal toto jméno rapper Colson Baker. A po čase se z rapera stal rockový zpěvák, který čím dál více používá zkratku MGK. Jeho posledním dílem je album Americana. Reklamní spot na něj namluvil Bob Dylan a dodnes se lidi přou, za to není dílo umělé inteligence. Ale album je album a to si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně se vyšetřuje příčina požáru, v Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po semifinálovém zápase. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Pražská zoo slaví, narodila se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
2: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině ranní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čadák, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s přeháňkami, maxima kolem 30.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Babiš odmítá schůzku s prezidentem, Foldyna je podezřelý z domácího násilí a hokejové mistrovství světa příští rok otevře zápas pod širým nebem. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Petr Pavel by se rád pobavil s vládou, jenže té se do toho prý moc nechce. Padlo to v exkluzivním rozhovoru pro server iDnes.cz. Prezident by rád schůzkami s vládními představiteli předcházel nejrůznějším sporům, třeba těm, které mohou vzniknout při přípravě nových zákonů.
2: Pokud konzultace proběhne v době, kdy se legislativa tvoří, tak si prezident s navrhujícím ministrem mohou vysvětlit některé věci a k té kritice potom už vůbec nemusí docházet.
1: Premiér Babiš nedávno odmítl prezidentovu snahu o obnovení koordinačních schůzek ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Šéfovi kabinetu vadí, že má Petr Pavel jiný pohled na zahraniční politiku než on. Na schůzky by také na rozdíl od všech svých předchůdců prý ani neměl čas. Česko má další politický skandál. Jaroslav Foldyna čelí podezření z domácího násilí. Poslance SPD policie vykázala z jeho děčínského domu a zabavila mu také jeho legálně držené zbraně. O události informoval i rozhlas s tím, že měl minulý týden napadnout svou manželku. Foldyna všechny tyto věci potvrdil, ale trvá na tom, že nic neudělal a je nevinný. Další detaily už ale komentovat nechtěl. Děti a fast foody, to je věčné téma a platí to i na Slovensku. Zdravé ovoce nebo zeleninu si jich naopak každý den dopřeje jenom málo. Vyplývá to z průzkumu vzdělávacího programu Vím, co s ním.
3: U dětí s nadváhou je konzumovanie zeleniny a ovocia na dennej báze iba na úrovni 40%. Odborníci odporúčajú jesť 400 gramov ovocia a zeleniny denne v akejkoľvek forme spracovania, čo dodržiava len 12% slovenských detí. Vzrástli však návštevy fast foodov s frekvenciou 3 až 4 krát týždenne. Vyprážené jedlá často konzumuje 22% detí a sladkosti každý deň až 45% detí. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Na příští hokejové mistrovství světa se chystá jedna velká paráda. Šampionát otevře příští rok zápas pod širým nebem. 13. května by se během něj mělo v Gelsenkirchenu utkat domácí Německo s vicemistry světa Švýcary. Záměr potvrdila na svém webu Mezinárodní hokejová federace. V pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo, od západu přehánky, maxima kolem třicítky.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Penselváčtí Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ve Zlíně se vyšetřuje příčina požáru, v Bolzánu se zřítila část budovy soudu a fanoušci Anglie a Argentiny se střetli po semifinálovém zápase. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Pražská zoo slaví, narodila se tam 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu ve zmíněném zařízení po 8 letech. Zatím podle ošetřovatelů ještě nepřekonala nejrizikovější období svého života. Dobrou zprávou ale je, že samice se o ně vzorně stará. Veřejnost je zatím nemůže vidět a kdy se tak stane, se teprve ukáže. Ve Zlíně se horečně vyšetřuje. Týden po mohutném požáru tam naplno běží pátrání po jeho příčinách. Hasiči nadále žádají veřejnost o pomoc. Likvidace následků bude ale podle našeho redaktora Honzy Čady ještě během na dlouhou trať.
2: Platí zákaz vstupu do budovy a tak je vyšetřování zatím spíše na policistech. Ti už uskutečnili a budou i nadále konat řadu výslechů lidí, kteří měli ve 34. budově své sklady anebo tam pracovali a patřili mezi první evakuované. Nadále platí výzva hasičů, ti žádají veřejnost o záběry nebo postřehy z toho, co se na místě dělo brzy po 8 hodině ranní minulý čtvrtek, kdy se zprvu nenápadný požár začal šířit bleskovým tempem. Jan Čadák, Zlín.
1: Itálie zažila šok. V Bolzánu na severu země se zřítila velká část budovy soudu. Nevydržely totiž její nosné sloupy v části, kde probíhala rekonstrukce. Naštěstí se to stalo v čase, kdy ještě nebyla otevřená pro veřejnost. Proč přesně se neštěstí stalo a kdo za to nese odpovědnost, je teď předmětem vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Atlanta zažila ostrou bitku. Po středečním semifinálovém zápase Anglie a Argentiny, ve kterém Jihoameričané vyhráli 2-1, se do sebe přímo u stadionu pustili fanoušci obou týmů. Informoval o tom server The Telegraph s tím, že několik Britů následně zadržela policie. Ještě večer ale všechny zase pustila na svobodu. Potyčky propukly u podniku Hudson Grill, kde Argentinci slavili a Britové se do nich pustili. Pátek by mělo být oblačno až polojasno, přechodně zataženo s přehánkami, maxima kolem třicítky.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Pensylvánští Hailstorm a patří ve vlně kapel, které se vynořily kolem roku 2016 mezi nejúspěšnější hardrockové kapely. Určitě to bylo zpočátku hlavně kvůli zajímavé zpěvačce a kytaristce Lizzy Hale, ale jak čas ukazuje, jde o celý tým. A šesté album Everest se objevilo potom, co kapela hrála na Ozzyho závěrečném birminghamském koncertě. A my si jich Everest pustíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.